krotoru nad krajinou, volací zde Krištof VI. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést. Každý život na rozcestí druhou šanci mnohdy má, když se k času přidá štěstí a vrtulník

K narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

chemie se stala mým hobby. Nepovím vám už od které doby. Za vesnici v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voli, jak obcházejí vyvinuté stvoly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se neboji s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede.

Vyhledal jsem tudíž agronoma, měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou, vyřešili předevčírem s předsedou, pak vysvětlil mi všechno fundovaně, tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum, protože když to nejde do kebule, zum, zum, zum, zum, tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum, že mi to

chtěj mi lásku brát. Ruby, jak žil bych rád.

byla existence smetišť. Dneska už ne, dneska jsou jiné doby, dneska se hromady všelijakého fujtajxlu přestěhovaly do ulic Prahy a lezou po nich lidi. Na venku mývali pro vepře a jinou hrabavou drůbež tutéž společenskou funkci, jakou mají dnes pro nás kavárny, kluby nebo schůze ROH. Hnojiště bývalo kdysi vizitkou dvora a podle toho také vypadalo. Na statku se stavělo do přesně vyrovnaného, úctyhodného kvádru, z něhož se dalo vyčíst, že si pan táta potrpí na pořádek a že má spoustu dobytka, které mu dává pořádně nažrat. Na dvorku malé chalupy se s ním nedělaly žádné štráfy, nakydalo se to tak, jak to lítalo z vidlí a proto taky vypadalo jako harant, který se zrovna sepral. V každém případě bylo pokud možno přímo pod okny kuchyně, aby to mouchy neměly tak daleko, a na jeho kraji se postavil dřevěný záchod, aby to neměli daleko lidi. Venkovský záchůdek měl odjakživa zcela jinou atmosféru než městský. Ve městě ve vás vzbuzuje dojem, že jste v samovazbě. Na vsi ne, venku je záchod v samém středu života. Na dědině, když se podíváte pod sebe, vidíte, že vaše počínání napjatě sledují nejmíň dvě slepice, které vlezou do cílového prostoru, sotva za sebou zalígrujete dveře. Chovají se velice vkusně, decentně a tiše a vůbec by nerušili, kdyby se tam nedrala ta třetí, na kterou se už nedostalo. Té tedy polohlasným kvokáním vysvětlují, že ať dá pokoj, že kdo dřív přijde, ten dřív mele a že se na ní dostane podruhé, když si přispíší. Přede dveřmi se shromáždí několik husí a ty vás petrachtují neméně soustředěně. Na rozdíl od slepic však vaší činnost zřejmě kolektivně hodnotí, tu a tam si špitnou, co se vám povedlo a co ne, a tichonce kibicují jako diváci při partii šachů nebo mariáše. Další předností venkovských reterátů jsou výhledy do kraje, nebo aspoň do zahrady, popřípadě výhledy panoramatické, umožněné dostatečně širokými mezerami mezi prkny. A v neposlední řadě i zajímavý archivní materiál, který bývá v tomto staveníčku uchován po dlouhá léta, například prastaré noviny, vylepené na stropě nebo po stěnách. Tím ovšem ani zdaleka nechci tvrdit, že sedět na venkovském záchodě je pouze selanka. Ne, ne, všude je chléb o dvou kůrkách. Do téhož prostoru, co slepice, vlétávají například obrovití čmeláci, sršni, vosy, mouchy a jiné nestvůry, a to vždy ve chvíli, kdy se člověk už nemůže zdvihnout a uprchnout. A jak taková vosa nebo co drnčí, to se všechno přímo chvěje a třese, a nejvíc ubohý nemohoucí striptér, potažený nevídaně zježenou husí kůží, jež mu strachem úplně přimrzá k otvoru, na který je toho času osudově připoután. Zneklidňující je v neposlední řadě i nakloněná poloha a nejistá stabilita venkovských záchůdků. Obvykle je takový budníček nakloněn dozadu. Člověka to táhne na záda a bojí se opřít, aby se to nezvrátilo docela, protože by se tak ocitl v krajině nezáviděníhodné situaci. Ostatně o nic líp by na tom nebyl, kdyby se to převrhlo dopředu. To by to padlo na dveře a ví Bůh, jak to pak otevřít nebo kudy se dostat ven, kdyby pomoc nebyla v doslechu. Nuže, když tuto část realit nový majitel převezme, rozhodne se s neodvolatelnou rázností, za prvé, že klozet musí stát rovně a za druhé, že musí zmizet i s hnojištěm spod oken. A kam? Zatím někam dozadu, aby první, co lidem padne při vstupu do dvora do oka, nebyl pro Krista pána zrovna záchod.
Někde vzadu zřídí tedy z brusu nové hnojišťátko s betonovou podlážkou, líbezné a ladné, že by se z něj dalo jíst, se spádem k žumpičce na odkapávání močůvky. Teď teda tam nemá co odkapávat, kde bychom vzali hnůj, ale za pár let, až se nám holka vdá, se sem přestěhujem a necháme jí pražský byt, stejně nebude dost bytu ani za stolet, když to takhle půjde dál, a budeme tu chovat slepice a králíky a hnůj bude a někam bude muset odkapávat močůvka, že jo? Hnojišťátko se obezdí nízkou, leč úhlednou zítkou z cihel. Ježiš, to je krása, škoda, že nejsem naše budoucí slepice, to bych se odsaď ani nehnul. A pak přijde zlatý hřeb celého programu. Musí se sem přestěhovat záchod. V souvislosti s tímto úkolem je třeba vyřešit několik základních otázek, jako za A. Má se ten reterát nejdřív povalit a přenášet v leže nebo na vejšku? Za B. Kudy to monstrum poneseme, když tady není k hnutí? To přece budu muset rozebrat kus plotu, odnést na skládané dříví a přeházet tu hromadu starých cihel. Za C. Koho na tu otročinu přizvat? Určitě to sami neunesu. Za D, koho z přizvaných poslat na hnojiště a koho do té louže močůvky, která je tam od včerejšího liáku, protože při práci se musí záchod přidržovat ze všech stran. Je na snadě, že takovéhle problémy by byly neřešitelné ve státech s méně dokonalým zřízením, než je naše. Není však na světě práce, se kterou by si nevěděli rady zlaté české ruce. Rozeberete tedy plot a dáte hlavy dohromady. Jak pak se to vůbec dělalo jinde, když se stěhovaly celé stavby, ha? Například chrám v Abu Simbel v Egyptě, no? Ten rozřezali na kusy, odstěhovali o 2 kilometry dál a zase smontovali dohromady. No jo, jenže tam to financovalo UNESCO a potom, kdybych já ten kakáč rozřezal, tak ho už nikdy nedám dohromady. Záchod není chrám, záchod je složitější. Ano, přestěhuju to v celku a nastojato. Nastěhování klozetu je nejvhodnější vlastní žena, dále brácha a nakonec se dostaví sám a dobrovolně, světe div se, dolní soused. Vezmete tedy 2 lajsny, přibijete z každé strany 1 a vzniknou vám jakési máry, či spíše nosítka, ano, to je správné přirovnání, nosítka, v jakých se nosívala například kněžna Dreterát, klidně by se mohl dovnitř taky někdo posadit a kynout krajkovým šátečkem svým podaným. Všichni si plivnete do dlaní, každý si stoupne k jednomu držadlu, dolní soused má holinky, ten si vleze do močůvky a hej, rup! A ve 3 minutách je budka na novém místě. A jaký to tam sluší a jak ten dvorek prokoukne, až tam bude místo té hromady krásný, rovný, něžňounce zelený trávník.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Kolik je druhů různých smrti trestů, všechny mám slíbené. Až mi stáhnou neprůstřelnou vestu, budu to mít spočtený. Spaní už taky nemám klidný, mám se čeho bát. A poldové na mě nejsou vlídní, hledá mě lec, který stát. Vlastně mám, co jsem jako kluk chtěl, stal jsem se šoférem. Tak co na tom, že to jednou skončím malérem. Až budu jednou viset a ty se, mámo, zeptáš proč, můžu říct jenom jediný, za to může bourák značky Dodge. Tak kam to bude dneska, šéfe?
2: First National Bank.
1: Oh, yes. Pancéřová dočka je můj vysněnej vůz. Šest vejfuků za mnou zpívá svý gangsterský blues. Když naplno zmáčknu,

kytičky, na všechny dotěrný poldy má svý fintičky. V jedný ruce volant, v druhý lehkej kulomet, až se mě soudce dočká, v

xkrát jsem jim ujel a ujedu jim zas, až to jednou kiksne, dostanu pro vás. Pancéřová dočka je můj vysněný vůz, mistr Kat se dočká a pak bude šluz. 12 poldů na harlejích bude můj doprovod, než pod černým trámem podrazej mi schod. Pancéřová dočka je pro mě pravej vůz, i když z mýho života ufikla pěknej kus. Táhnu ke všem čertům, vždyť nejsem posera, ať si Lojza Kápo hledá novýho šofa.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

zase klid. Zdá jsem bože. Náš odvětu toulá se po vlacích a zpívá náprava.

0: A nyní bych chtěl poradit všem.
1: No to je právě to, co mě mrzí. Pořád v našich pořadech někomu radíš a abys tak jednou poradil mě svýmu kamarádovi nejlepšímu, to tě ani nenapadne.
0: Pak já vím, že potřebuješ poradit.
1: No potřebuju.
0: Tak se poraď doma.
1: To je delikátní záležitost, s tím nesmím ani za maminkou, ani za tatínkem.
0: No, tak to vem rychle, to máme za sebou, vidím, že se toho nezbavím.
1: No, hele, rád bych koupil jedný slečně kytku.
0: No, dobře.
1: Tu slečnu mám rád, hodím se k sobě postavou, bydlí blízko nás, má oči dvě a...
0: Prosím tě, nebreptej tady jako malej kluk, holku máš rád. No teď si to říkal, to já nic neprozrazuju. Holku máš rád, tak jí koupíš kytku.
1: No to já právě...
0: Ty nevíš, jak si o ní říct, ty. Ty se upejpá. Ty nevíš, jakou vybrat. No. Tak aby si věděl, že máš kamaráda, já tě naučím tak kupovat kytky, že ta tvoje holka...
1: Slečna.
0: No tak slečna už teď může stavět skleník.
1: No jo, ale když to není jen...
0: A nic mi nepovíde, já ti nevyčítám, že neumíš kupovat kytky. Ono to chce praxi.
1: Já vím.
0: Ona taky každá příležitost chce jinou květinu.
1: Ano, to vím. Já jsem jednou od Jitky dostal za květiny málem pár facek.
0: Počkej, málem pár facek a to jich chceš kupovat další kytky?
1: Ne, takhle není pro Jitku, s Jitkou už...
0: Takže jsi dostal těch pár facek?
1: No, dostal, ale...
0: Tak to nám vypráví, to mě moc zajímá.
1: Jedný se mi podařilo uhnout. No, já ti ho řeknu od začátku. Chodil jsem s Jitkou už dobrých 12 let. A tak jsem si říkal, Jiříku, do téhle známosti už se nemusíš bát něco investovat. A tak jsem jí šel koupit...
0: Kytičku, no vem to rychle.
1: No, ne kytičku, no, to nemůžu
0: puget,
1: říct.
0: No
1: ne puget, oni zrovna neměli pugety. A tak jsem jí koupil spíš věneček.
0: Chápu, no to jsou ty, byly Velikonoce, to jsou ty věnečky z kočiček.
1: Ne, to nebyly Velikonoce.
0: Ne, nebyly. Že měli ty věnečky z kočiček?
1: No ne, oni neměli ty věnečky z kočiček, to byl spíš věnec.
0: Věnec?
1: No krásnej, z chvojí, za 400.
0: No. Počkej, ale... On přeci, to není vhodný dárek pro dámu věnec. Chvojí.
1: Jak to, já jí to dával na večer.
0: Máš jedno, jestli to dáváš ke svačině, nebo na večer, ne, nebo odpoledne.
1: Ne, ten nebyl speciálně na večer, ten měl nápis Spislavce. No, ano. Já jsem tam ještě připisoval Jituško, jak mi radil ten chlápek.
0: Tohle, na to zapomeň, jo. To nebudeme rozbírat, jenom si pamatuj, že věnec se stuhou není nejvhodnější kytka na schůzku s holkou. Ty musíš ty svý božence...
1: Ne, Karla.
0: Karla?
1: Karla, Jičina sestra starší.
0: Ty po té příhodě ještě chodíš s Jičinou sestrou?
1: No ne, tak ona Jitka, to není špatně, ona se probdá na venkov, má nějakýho hrobníka skrz ten věnec.
0: Dobrý, tak to ne, choď si s kým chceš, já jsem nakonec tady od toho, abych tě naučil kupovat kytky, tak se do toho dáme. Já jsem tady učitel, prodavačka, květinářka a mám kiosk s barevnýma kytkama.
1: No to dá rozum, že květinářka nebude prodávat perní.
0: Dívej se, mluvil bych pěkně pokorně při tvých zkušenostech s kupováním květin a nediskutoval s prodavačem květinářkou. Já mám krámek plný kytiček, jak vidíš, a dokud nepřijdeš slušně, tak ti neprodám ani pažitku.
1: A dobře. Se uklidní, hlavně koukej tady zboží zalejt, abych dostal čerstvý květinky.
0: Tyhle kytky, že jsou povadlí?
1: No hele, tulipány, jak ohejbaj hlavičky.
0: Ty se nevohejbaj suchem. Ty se kloněj smutkem, že jede kupovat Grossman.
1: Dobře, když nejsem pro tulipány dobrý zákazník, můžu jít nakoupit jinam. Není to jediný...
0: Jinam?
1: Ano.
0: Madonna mia, to byste mi, pane, přeci neudělal. Mám doma 6 hladových dětí, zampánom a syna. Jsou jako stupinky. Marcello, Chiquita, Sofia, Carlo, Ponti, Bugatiste, Madonna mia, mie tutiste, Marcello, bambini mia, io sono solamente rinato, te la morte, bombardamote, lo so, Marcello, Chiquita, Marcello,
2: Krásný, je. Bogatý jste. Adoptivní, adoptivní. Bogatý jste, jak je ti podobné. Uklidněte se, nakoupím u vás. Nakoupím, stařenko.
0: Je u vás stařenka? Jsem krásná italská holka. Madonna mia, mám všechno, co mám jí.
2: No tak, to spíš uvěřím, že máš čerstvý kytky.
0: Mamma mia, cornuto. Mamma mia, urazil moje tělo. Rocco, Rocco, kde jsi? Zavolej, bratři. Bratři jsem. Cizinec ti zneuctil sestru. Madonna mia, kdo si mě teď vezme? Kdo si mě teď vezme, Madonna?
2: Já ti snad někoho seženu. Slávku, pochop, že já snad budu častěji skupovat kytky v Praze, než v Neapoli, že? Co tadyhle, Marcello?
3: Jak myslíš, Marcello, no, tak si beru děti svoje.
0: Hej, Mária už roku nemusí chodit. A kde mám ten krámek?
2: Kde? Na Karlově náměstí třeba.
3: No dobře, jsem na Karláku, no. Fialky, kytičky, fialky.
0: Zavírám, balím.
2: Co? Co blázní?
1: Proč zavíráš?
0: Je tady zima proti Nápoli. A ostatně jdu prodávat do kavárny. Na ulicích nejsou kšefty dneska.
2: Jednoho zákazníka bys mohl ještě obsloužit.
0: O jednoho, no. Ale tak vybírej rychle. Tuhle si vem, tady.
2: Tu mám nejradši.
1: Mezi náma. Neměla byste nějaký slušný věnec? Na ceně nezáleží, mám tu holku rád.
0: Už jsem vám jednou říkala, že věnec není vhodnej dárek pro dámu. A neopírejte se mi o kaktu. Tuhle si vyberte, to je krásný, rozvinutý
2: karakter. Hej, tuhle by se vzal, tuhle.
0: Tuhle?
2: No, no,
0: teď to je volámaná kytka, no. To je přímo šeredná.
2: Ona Karla taky není z nejpůvabnější.
0: Právě proto bych jí tuhle kosodřevinu nekupoval. Mohla by se v tom poznat. Vyberte jinou.
1: Hele, Slávku, když už vybírám, neměl bys si nějaký tvrdší kytky?
0: Tvrdší? Hmm? Pro?
1: No, kdybych s nima náhodou upadl, aby se nepoškodil.
0: Proč byste padal?
1: No, oni na mě u Karličky někdy pouštějí psa.
0: Kdy někdy?
1: No někdy, vždycky, když přijdu.
0: Tak tvrdší kytky nevedu.
1: Ani pod pultíkem?
0: Ani nad pultíkem.
1: A co takhle malej věneček?
0: To už tady bylo. S malinkou stuhou.
1: Ne, bez stuhy. Malej, ale za to pevnej.
0: Proč malej a pevnej?
1: No, aby si dal tomu psisku narazit řádně na čuma.
0: Tak kupuješ kytky pro Karlu nebo pro psa?
1: No pro psa, ale on jí Karle může donést. Noviny jim taky nosí z trafiky.
0: Aha, tak já zavírám a malím. A jestli ti můžu dát radu, tak Karle kup fialky a psovi busta. Hej, Mária, připrav špagety, Francesca jde domů.
2: Copak, jemu se to radí, Francesce, Karleku fialky psovi busta. To jsem jednou udělal, jenže jsem to předal obráceně a pokousali mě oba.

0: Trampské tamtamy na Country Rádiu.
1: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. Za příběhy moderní trampské písně a také folku a country se 11. srpna vydáme s Mirkem Černým.
0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček.

0: pravou lásku mít, bylo jak ve dně spatřit úsvit a najít cestu, kterou štěstí jde. Cestu, kterou jsem nepoznal dřív, než jsem směl tvou lásku mít.
1: Tvou lásku mít, to byl můj sen. Ve čbánku třpitilo se víno a ty si vyprávěl. Já celý večer věřila, že poznáš moje přání.

0: A když jsme vyšli ven, na město padal bílý sníh. Přešli jsme náměstí, vešli do podloubí a najednou, sám nevím, čím to mohlo být, to, o čem jsem celý večer snil, zářilo z očí tvých.
1: A chtěl jsi mít velikou moc, donutit hvězdy zářit a noc, aby se nikdy nevzbudila. Teď snad už víš, no jak ti to mám říct, že jsem se prostě vůbec nezměnila. A podívej, začíná padat sníh. Slib, že zas brzy zavoláš. Já už vážně musím.

jednou pro vždycky na tebe vtisk. Ovál dvou retů růžovejch, pro který si už párkrát lecos risk. Tisíc mil tě dělí od plamenů, co nahřejvaj značkovací plech. A boty máš rozervaný od kamenů a každý druhý

kotly údolí a kletba tichá mlhu proráží. Vzpomínka na ní v srdci zabolí jako úsměv, co zbraně vzpomíná.

klaďák, co mě vezme dál. Jedu dál, i když už nemám s kým. Na cestách, kde v dešti sní, tolikrát jsem stál. Každý kámen zblízka prohlížím.

0: Antry, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

Loužičky. Říkejte si, co chcete, ale loužičky jsou jedním z nejkrásnějších projevů jara. Ať jsou to loužičky po sněhu nebo po dešti. Jen se na ně jděte podívat do parku, jak se vesele provalují uprostřed cest a cestiček a vychutnejte lesk jejich střípků do syta. Jsou loužičky, nad kterými se radujeme, a jsou louže, nad kterými pronášíme šťavnaté průpovídky. Ty první jsou malé, roztomilé a hravé jako koťata. Žijí na vysychajících asfaltových cestičkách v parcích a bývají jen o málo větší než talířky. Když jdeme okolo nich, říkáme, vida, jak ty loužičky rychle vysychají. Maminky do nich s oblibou vyjíždějí kočárky a tisknou za sebou po zemi dlouhé vzorkované pruhy. Děcka s obzvláštní radostí do nich lezou a čvachtají se nalakovanými botičkami, ale maminky zůstávají celkem klidné, protože v takové loužičce není ani na prst vody a není proto obavy, že by hra mohla skončit zničením nažehlených šatečků. Vrabcům a ostatnímu ptactvu slouží jako vana nebo jako výčep, podle potřeby. Často v nich nalézáme růžovoučké žížaly, kterým slouží asi k podobnému účelu. V celku je možno říci, že taková loužička je neškodná a je vlastně pokládána za okrasu parku. Jakýmsi přechodem mezi ní a druhou skupinou je kaluš, také nikterak škodlivá a typická hlavně svým básnickým pojmenováním. Postrachem obyvatelů měst a vesnic jsou louže. Jsou příznačné tím, že se objevují ponejvíce až večer a svými záškodnickými sklony nadělají mnoho nesnází. Z nenadání přepadají večerní chodce a s odporným žbluňknutím naslouchají jeho kledbám. Útočí však i za dne spod kol automobilů a plíží se do cesty hlavně čtoucím a přemýšlejícím osobám. S oblibou napadají lidi svátečně oblečené a spěchající do divadel nebo koncertních síní. S neutuchajícím nadšením se pletou pod nohy dívkám s bílými punčoškami a cyklistům s koli bez blatníků. Najdete je všude tam, kde je nečekáte. Proto pozor, pozor. Kapitolou samou pro sebe jsou příkopy naplněné vodou, které se však již jen zřídka kdy vyskytují, většinou na venkově a pouze o silvestrovské noci. V turistickém slengu však najdeme výraz louže také pro jezera, na kterých turisté tábořili a kde zažili vzrušující příhody. Obyčejně nad takovými loužemi slézaly mohutné skály, zvláště v Alpách, kde se jim na převislé stěně třeba začalo rozplétat lano, ale svou ducha přítomností a nadlidským úsilím unikly strašnému osudu. Opravdová louže také dala vzniknout jednomu výtečnému výrobku, který se jmenoval dřevolit. Byl pro ucpávání tekoucích necek, jak bylo patrno z reklamního obrázku, na kterém jsme viděli objemnou pradlenu, hněvivě pozorující vodu unikající z necek tak mocně, že jí je až po kotníky. Jakýsi strýc s vykasanými rukávy a nohavicemi doplňoval tento výtvor, který hrdě křičel do světa, že by se to nikdy nestalo, kdyby měli po ruce dřevolit. Z galerie výrazů nám chybí ještě veliká louže. Na jejímž druhém břehu se kopalo zlato, tak jako u nás brambory. Zlato, které lákalo naše dědečky k cestě do země pokroku a neomezených možností.
Ostatně nač se rozjíždět tak daleko, když nám stačí obyčejná lužna, kterou jsem bohužel viděl jen jednou v životě, a to ještě z vlaku. Z tohoto názvu vidíme, že louže měly vliv i na pojmenování různých míst, jako ještě Lužec, potom ulice Lužánka, Loužek, Záluží a v Podluží. Tyto mokré děti nebe mají silného zastánce v boxeru Lužanském. A myslím, že i pradědeček našeho dnes nejlepšího sprintéra Lázničky měl při vzniku svého jména mnohem více společného s Loužičkou než s nynějším zmodernizovaným jménem. Chcete-li hledat dál, pak najdete ve slovníku jistě sloveso vyloužiti. Jehož středem je sice také louž, ale jinak s ní souvisí jen málo. Vůbec s ní nesouvisí dloužiti a ploužiti. Ani když někdo slouží, nemá slouží nic společného. Ale to vše jsou jen dohady. A proto se vraťme raději k tomuto opravdu mokrému plácku a pro poslední příklad si zajdeme do lidského soukromí. Když jsem byl před 3 roky na návštěvě u novomanželů, přinesl jsem sebou úhledný balíček. Byl v něm dáreček pro novorozenou dívku, která ten den dovršila prvý týden svého dlouhého života. Ve chvíli, kdy se probouzila z nekonečného spánku a mladá paní jí slavnostně odhalovala z plen jako pomník lidské dokonalosti, vydechla ta paní nadšeně. Franto, pojď se podívat, jak je ta naše Miluška hodná. A co jsem spatřil pod nastávající kráskou? Hádejte. Maličkou loužičku rodinného nebe. Když jsem však přijel za rok opět, byl již tento zjev provázen hubováním a za dalších 12 měsíců se při tomto úkazu stala hodná Miluška obětí čertovské metly. Ale na omluvu je nutno dodat, že se to stalo následkem příchodu kominíka. No, a teď řekněte sami, není i v těch obyčejných loužičkách kousek poezie?

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát nás čeká Bluegrass, a sice Eastern Grass. Radim Zenkl a Ondra Kozák.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

0: Country Radio. Nejvíc country a české muziky. Country Radio.
1: My čekali jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh. A vánice sílí v porivech ledových. Schýší dřevo mizí a mouka ubývá. Do sýpek se raději už nikdo nedívá.

dne večer, to už jsem skoro spal. Když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám. Na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod srázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sňal. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.

pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přiletla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná

vám oknem něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

tak jsem pálil archív svých písniček. To se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem viděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trém. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělám. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když bralo jí to na stranu, asi jí tížilo.

přátelé, vyslechněte hrůzy plný příběh, který se udál snad rok a půl, možná, že...

0: to byl o něco dříve, možná později. Po tom, co se dvě obzvláště vyhledávané osoby, jistý Čeky a Joe, vypravili na cestu pro ně svým způsobem poslední. Zůstává faktem, že se tenkrát hodně střílelo. Dá se říci, že teprve v okamžiku, kdy se oba zlotřilí a zavržení hodní i bídní bratříci váleli v příslušných kalužích krve, bylo učiněno spravedlnosti zadost. Říká sledacos. Prý od těch dob se zjevují v půlnoční čas, jednou tady, jinde onde zas. Kde spatřil prý?
1: No co? To?
0: Jo? Ne? Tak to teda ne.
2: O půlnoci vyjel jsem já na obhlídku stát.

Je to spousta roků, kdy jsem tě mýval rád, za každej úsměv celý svět bych dal. Ty jsi byla jako sen a já po nocích ti zpíval a po bárech se za nás chodil rvát. Teď po létech tě potkám, drinky nalejváš, jako tenkrát, když v hospodách jsem hrál. Úsměv pořád stejný, jen přibyli ti vrázky.

žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Já z dohledu tě ztratil, jako všechno z téhle doby, a bral každej kšeft, co za to stál. Ta láska k putikám na nás zanechala stopy a život kolem zběsile sehnal. Tak nemůžu si pomoct, jsem rád, že tě vidím, ty roky jsou na nás obou znát. Jdem dál proti času a ty mi něco nalej, pojď zkusit jako za starých se smát. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si

Pokud noci střídá den, vítr bude vát a mraky poplujou, slunce bude plát a tak jak léta jdou, země tvá bude tvou.

nástrah tíhčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Wow!

do těch ulic dřevěnejch zase jsem běl. Já z koně slez líně, tam proti kantýně, kde z oken zvuk honky tonk

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec. I když je léto, někde už myslí na zimu. Jenže lyžařská sezona v Jizersko-horském Bedřichově je letos opět v ohrožení kvůli sporům mezi majiteli pozemků. Na směně dvou klíčových pozemků se obec zatím nedomluvila se společností Niseko. Strážníci v Kladně během sezony několikrát denně kontrolují koupaliště. Někdy jsou přivoláni, jindy na obchůzky chodí preventivně. Řešit už museli například i fyzické napadení. Bez 1 000 koruny za 750 000 korun je teď u dealerů Volkswagenu možné objednat novou verzi Volkswagenu ID3. Ta se teď označuje jako ID3 Neo a od předcházející verze ji rozeznáte podle pruhu na přídi, který propojuje oba hlavní světlomety. Tolik sobotní zprávy. Hezký víkend vám přeje Tomáš Adamec.
0: Je 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

rok 78, pokud si vzpomínám, začal celkem dobře dík uhelným prázdninám. Metrem už jsme jezdili z Leninky na Mírák, třetím rokem na Hradě však hnízdil starý pták. Byl to ale dobrý rok a říkej si, co chceš, vždyť v Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash.

78 mi úsměv tváře vzal. Když u odvodu prošel jsem, aniž bych o to stál, pak táta přišel o místo, že někde něco řek, a nějakej soudruh tlačil se na jeho teplej flek. Byl to ale dobrý rok, a říkej si, co chceš, vždyť Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash. Rok 78 už prachem zapadal, i starý pták je pod dnem, a kdo

Krásné dobré jitro, přátelé. Zdravím vás ze studia Country Rádia. Teď 4 minuty po 8. hodině 8. srpna 2026. Svátek má Soběslav. Tak nejenom ten Soběslav, ale možná i město Soběslav, takže zdravíme na jich. No a těšíme se na vaše příspěvky v našem víkendovém povídání. Máme tady víkendový pokec o prvních láskách, letních láskách a o těch speciálních láskách, které vydržely právě a jenom to jedno léto. Ať už to bylo na táboře, ať už to bylo na nějakém vandru, trampu, anebo někde jinde, pokud máte nějaké letní lásky, na které rádi vzpomínáte, i když to třeba nevydrželo příliš dlouho, tak taková ta romantika dospívání a povídání pod hvězdami nebo utekoucí hřech s nohami pověšenými přes okraj mostu a dívání se do dálky, tak romantika, to je to, co by mělo hrát velkou roli v našem pokecu víkendovém dnes a zítra, 8. a 9. srpna. Tak pokud něco takového máte, případně pište na SMS bránu 720 00 11 11 nebo můžete vyprávět své příběhy, pokud se dovoláte ve chvíli, kdy uvolníme naši telefonní linku. Já pro vás dnes ráno mám Babiho Daňka, Lionela Jenningse, Věru Martinovou, Žlutého psa, Juru Pařeza a Pozdní sběr, konečně Veselý blues, dopravní informace, no a předpověď počasí a další informace, také povídání s nějakými milými hosty, kterým se pokusím dovolat během dnešního rána. To všechno nás čeká. Zdraví vás Petr Bohuslav, společně se mnou můžete prožít krásné ráno 8. srpna.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Tak město letních lásek je Telče. Já jsem se z Telče vrátil před dvěma dny a bylo tam krásně, když jsem tentokrát tam mohl být jenom krátkou dobu. Pokud se na festival v Telči chystáte, tak pro vás máme během dnešního rána také informace, co vás ještě čeká. Pokusím se dovolat Medvědovi, tedy Milanovi Kolářovi, který se svými syny a kamarády a přáteli a mnoha dobrovolníky připravuje tento festival už mnoho desítek let. Tak přátelé, pokud máte chuť se vypravit někam, kde můžete zazpomínat na mládí nebo případně objevit nějakou novou lásku, ať už jste mladí, středního věku, anebo i starší, zkuste Telč. Doporučuju, ať už se vypravíte k rybníku, nebo na náměstí, po koncertě, nebo na koncert, potkáte tam usměvavé lidi. A já nevím, čím to je, a já mám vždycky v Telči takovou divnou úchylku. Jakmile tam přijedu, tak se začnu usmívat a za chvilku si uvědomuju, že se usmívám a vlastně nevím proč. No, vím proč, nemá to žádný jeden důvod. Těch důvodů tam je na každém metru snad 100. Tak zkuste případně Telč nebo jiné místo, které je vám blízké a prožijte tam třeba i nové lásky. 8 hodin 13,5 minuty. Já čekám na vaše příspěvky na SMS bráně 720 00 11 11 anebo příspěvky o vašich letních láskách na telefonu 210. 323 333. Víkendový pokec pokračuje a bude pokračovat během soboty i neděle. Teď Věra Martinová, Dala jsem lásku řekám a jdeme na to. Prostě láska i v písničkách. Věra Martinová, potom Žlutý pes, Juda Pařez, no a dopravní informace. Pokud nějaké máte, zkuste a volejte na 210 323 333, abychom dali vědět i ostatním posluchačům.

0: veselí.
1: Zval jsem do Telče, tak tenhle koncert už nestihnete. Neres a Lucia, tak ti už hráli, ale připomeneme si skupinu Neres, jednou z velmi populárních písní. 1000 dnů mezi námi.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Podíváme se na Moravu, podíváme se na městskou hromadou dopravu do Olomouce od neděle, od zítřka, od 9. srpna až do pondělí 31. srpna je prováděna oprava výhybek v přednádražním prostoru a výměna kolejnic na tramvajové smyčce Fibichova. Z toho důvodu je vyloučena tramvajová doprava v úseku hlavní nádraží Fibichova Pavlovičky. Jsou zavedeny linky X1 a X7, jezdící polookružně k hlavnímu nádraží. Nejprve centrem zpět přes Envelopu, nebo nejprve přes Envelopu a centrem zpět. Tedy od zítřka, od neděle 9. srpna se v Olomouci připravte na tyto změny. Další změny jsou z Ostravy. Úterý 11. srpna budou odstavovat napájení měnírny Kunčice, takže v úterý 11. srpna pozor na změnu organizace dopravy tramvajových linek číslo 414, které budou ve směru Nová Huť ukončeny na zastávce Hranečník. Do 16. září budou se výluky týkat tramvajových linek číslo 1, 2 a 13, to je také v Ostravě, budou část trasy vedeny odklonem přes Pírové a Mariánské náměstí. A do neděle 31. října rekonstruují podjezd železniční tratě na ulici Lučínské, dochází ke změně organizace dopravy tramvajových linek číslo 8 a 14. Tak se i v Ostravě podívejte na vývězky. No a teď tady máme jedno z našich posluchačů, který dává vědět, co se dnes děje v Chrudimi.
2: Chtěl bych lidi varovat tento víkend, aby se Chrudimi vyhli v oblouku, protože je tady prostě chrudimská pouť totálně zasekáno.
1: Dobře, jo. Tak Chrudimi se vyhnout velkým obloukem a ono to asi nebude těžké, tam jsou teď různé objížďky, přeložky a nový kus dálnice, tak to asi půjde, že jo?
2: No, určitě. A ten, kdo chce vyloženě na pouť, tak problém zaparkovat kolem náměstí a tadyhle.
1: Tak radši zaparkovat před Chrudimi
3: a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu. Country Rádio. Country Rádio. Klidné rádio do neklidu.

0: On si přál platit, zvlášť nebo dohromady.
1: I s Vlastou Redlem jste se mohli potkat v Telči, anebo se s ním můžete potkat na jeho živých koncertech, stejně tak jako můžete navštívit třeba některý z koncertů skupiny Marien, kterou si za chviličku zahrajeme. Mám tady pro vás pozvánky na různé letní akce a rozhodně jste měli využít pozvánku na oslavu 35 let Country Rádia do Pikovic, budeme v Pikovaru. Bohužel vstupenky už jsou všechny pryč, těch 350 míst je určeno všem, kteří vstupenky a jízdenky na náš vláček máte. Pokud jste nezvládli, nebo nestihli, nebo neměli to štěstí vyhrát v soutěži, vstupenky nevadí. Můžete s námi 35 let Country Rádia oslavit 12. září na Konopišti. Tam si skupina Asonance udělala koncert k 50 nám. Country Radio k 35 nám a pozvali jsme si skvělé gratulanty. Jedním z gratulantů je skupina Marien. Jejich koncert v Telči byl tak úžasný, že lidé vstávali samovolně ze sedaček, tleskali, úžasné vícehlasy, krásné písničky, no a jednu z nejpopulárnějších písní skupiny Marien si teď zahrajeme, je to pozvánka na 12. září na Konopiště. Přijďte se podívat, Asonance slaví 50. Country Radio 35. A tentokrát je vstupenek tolik, že se určitě dostanete. Ostatně předprodej najdete na stránkách Country Rádia, najdete tam oba dva odkazy na předprodej vstupenek a rozhodně si kupte vstupenky předem, protože na místě budou stát o něco více. Marien a zrcadla jako pozvánka na 12. září. Petr Bouslav přeje pěkné ráno s Country Rádiem.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Tak děkuju za vaše příspěvky, tak zatím to není moc o láskách, je to o zážitcích z léta, tak děkuju. Prý se potkáváte rádi s lidmi a máte rádi lidi, kteří se chovají slušně a jsou k sobě ohleduplní a hodní. Tak to napsala Alenka, děkuju. Podepsána Alenka, ale zřejmě bude dřívějšího data narození, alespoň podle stylu, jakým píše. Alenko, tak zdravíme, také máme rádi, když se potkáváme v lese, třeba i na houbách s příjemnými lidmi. Tak děkuju moc krát za příspěvek a i vás ostatní vyzývám. Případně pokud máte nějaké lásky nebo něco, co máte v létě rádi, takové ty lásky, které jste prožili v létech dospívání a trvaly přesně jenom to jedno léto a v září už po nich nebylo vidu ani slechu, případně přispívejte na 720 00 11 11. My si dnes povídáme o Telči, o festivalu v Telči, ale povídáme si taky o narozeninách Country Rádia, které budeme slavit 15. srpna, a to přímo s vámi, s našimi posluchači, a také vás zveme na koncert na 12. září. Teď už Tomáš Linka a Fešáci, Čím jezdí láska, a děkuju nejenom Alence, ale všem ostatním, kteří přispíváte do naší ankety, zamilované ankety o tomto víkendu.

0: Country počasí. Dnes 8. srpna bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů. Na severu a severovýchodě kolem 24 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 18 a na Šumavě až 22 stupňů Celsia. Slabý severovýchodní až východní vítr povane rychlostí do 15 km za hodinu. Na Moravě bude místy mírný vítr, rychlost 10 až 21 km za hodinu. V noci bude jasno nebo skoro jasno a noční teploty budou příjemných 16 až 12 stupňů, v údolí se ochladíme, na severovýchodním území až na 10 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách bude v noci kolem 10 stupňů.
1: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
2: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.
3: Country rádio.
2: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v Bobeš Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
4: Stařičký šerif u Šlíně, prlku poláhlý vztah.
2: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
5: Každý správný muž má mít nůž. Nejlépe zavírací od světoznámé značky Opinel a s logem Country Rádia. Bude se vám hodit na dovolenou, na tábor i na ryby, stejně jako pohodlná skládací židlička. K dostání v našem country shopu na www.countryradio.cz.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec a začneme u financí, protože seniori mohou ukončit penzijní spoření bez sankce a získat zpět státní příspěvky, které museli vrátit státu. Od 1. srpna nabyla účinnosti novela zákona o doplňkovém penzijním spoření, která to umožní. Novelu už dříve schválil parlament a podepsal i prezident. V Kolíně se bude stavět nový domov pro seniory.
2: Město Kolín chystá stavbu nového centra sociálních služeb. Nový domov pro seniory s několika nízkopodlažními budovami vznikne v lokalitě na Výfuku a zcela nahradí stávající domov u vlakové zastávky, který by měl projít rekonstrukcí. Architektonická podoba nového centra je už na světě a k vidění je na webu kolínské radnice. Termín výstavby ještě znám není. Honza Navrátil, Kolín.
1: Bezbariérový přístup je určitě potřeba. Tématu se věnuje kolega Savana.
3: Lidé se zdravotním postižením, seniori s omezenou pohyblivostí nebo rodiče s malými dětmi budou mít na Vysočině opět o něco jednodušší přístup k bezbariérovému zázemí. Žďársko čeká rozšíření sítě míst, kde zmíněné osoby využijí bezbariérové zázemí. Do konce roku 2026 přibude v kraji Vysočina 14 nových eurozámků. Luděk Savana, Urbánek, Žďár nad Sázavou.
1: To byly sobotní zprávy. Hezký víkend vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
4: Zbyli jsme tam jen ona, on a já. A já si řekl, v báru se končí. Konec konců, zkusit se to dá. A tak jsem vstal a přisedl jsem si k ní. Objednal jsem další a sklenkou jsem si ťuknul nejdřív jen s ním a pak s ním

povídal mi, nesmíte si to tak brát. Víte, ženský, to je záhada, haha, možná můžete být rád.

Vy, kteří jste měli to štěstí a sehnali jste vstupenky nebo vyhráli jste vstupenky na oslavu 35 let Country Rádia v Pikovaru v Pikovicích 15. srpna, tak uslyšíte i Mirka Palečka, začíná jeho vystoupení ve 13 hodin. Mirek Paleček, Nesnaž se utéct, to byla píseň, která dozněla na Country Rádiu. Za chvíličku Buck Owens, Grošáci, víkendový pokec, takže anketa o vašich láskách, o tom, kde jste jaké lásky zažili, takové ty letní lásky, které měly trvání přesně přes ten týden, kdy jste byli společně se svojí láskou, nebo tři neděle, 14 dní na táboře, třeba léto u babičky a vaše láska, třeba i nostalgická, nebo nenaplněná. Prostě to, co si chcete vzpomínat s Country Rádiem, můžete. Víkendový pokec nás čeká za chviličku, teď Buck Owens, Petr Bouslav přeje pěkné ráno, teď máme 9 hodin a 8 a půl minuty 8. srpna.

Víkendový pokec na Country Rádiu. Víkendový pokec na Country Rádiu pokračuje a mám tady příspěvek naší posluchačky. Iva napsala, že telecí lásku prožila se spolužákem. Od něho jsem dostala kytaru, kterou mi sestavil ze tří z bazaru. A tahla jsem jí pak na školní výlety na Slapy. Tak Ivo, děkuju za krásnou vzpomínku. Tak to byl šikovný spolužák, ze tří kytar udělal jednu. No vidíte, takhle se dřív hrávalo na kytaru. To si člověk nešel koupit kytaru, to čekal, až nějaký budou, pak si musel slepit. Stejně tak jako my, kdysi s kamarády kontrabas. Dnes odpoledne jedu za svými kamarády na jih Čech, za Hankou a Honzou Švejkarovými s kapely Drc. No a tehdy jsme si s nimi právě, nebo Honza, slepil kontrabas vlastně z prkínek. Z prkínek, který jsme našli v nějakým pytli někde na půdě. A z těch prkínek jsme slepili kontrabas. Bylo to úžasný a hráli jsme na něj pak několik let. Nešlo to moc naladit, ale hrálo to. A bez basy prostě není muzika. Tak jsme ani s Vrátou Vyskočilem pokračují, vy můžete pokračovat v našem víkendovém pokecu, klábosení nebo potlachu. Povídáme si o vašich láskách, letních láskách, které případně neměly dlouhého trvání. Můžete psát své příspěvky na SMS bránu 720 00 11 11 a nebo třeba s nějakým příběhem zavolat na telefonní číslo 210 323 333. Tam si navíc můžete přát písničku. Pokud bude váš příběh opravdu o lásce, tak třeba i nějakou písničku o lásce můžeme zahrát. Teď nás čeká Jeanová láska. Víkendový pokec o lásce na Country Rádiu je v plném proudu.

0: S Country rádiem na cestách. Tak Jirka z Chrudimi vás varoval, že v Chrudimi je pouť tuto sobotu a neděli, tak pokud pojedete do Chrudimi, tak parkujte někde na velkých parkovištích, protože v centru zřejmě nezaparkujete. Tolik od Jirky z Chrudimi, pak ještě vyhněte se průjezdu Chrudimí. To bude velmi jednoduché, protože jsou tam nové části dálnice. Už jsem se po ní projel zrovna ve čtvrtek a myslím, že jsme na dobré cestě spojit Prahu s Ostravou také jinudy než přes Brno, kde je to složité. Já nevím, co v tom Brně máte. Pořád tam máte určitě něco skvělého, protože je na to fronta, tak nevím. Do konce srpna je v Brně vyloučen provoz tramvají v úseku Kubíčkova Ečerova v Bystrci. A trojka je ukončena ve smyčce Rakovecká. Pozor na výluky. Náhradní dopravu ve vyloučeném úseku zajistí posílená autobusová linka 54. A do poloviny srpna je omezen provoz tramvají v ulici Kníčské u zastávky vozovna Komín. Jednička je bez změn, Řečkovice Rakovecká linka 3 v trase Stará osada Sochorova a na Rakoveckou bude prodloužena linka 10 od vozovny Komín. No a do konce srpna je v Brně vyloučen provoz tramvají v ulici Reneské. Omezení se dotýká linek 7 a 8, ty jedou odklonem ulicemi Hybešovou a Vídeňskou. Tolik k brněnským výlukám, k těm pražským se dostaneme zase za hodinu a příjemný poslech vám teď v 9 hodin a 26 minut přeje Petr Bohuslav.
1: Country Radio.
2: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

Ruben James, Kenny Rogers na Country Rádiu. Naprostá klasika, kdy si vyšla také na LPčku, na které jsme čekali strašně, strašně dlouho. Vyšlo několik dvojalb country písní. Na Country Rádiu je hrajeme pravidelně a Ruben James byla jedna z mých oblíbených Rogersových písní. No, za chviličku Mirek Donutil, pak Petr Spálený, Bílý tesák a Můj trak, to je píseň, která kdysi získala mnoho hlasů v talentu Country Rádia. Ovšem ještě předtím skupina Isara, Opustil jsi mě navždy. Isara jako pozvánka na oslavu 35 let Country Rádia. Tak v Pikovicích se sejdeme 15. srpna, teď přímo v den, kdy Country Rádio v roce 91 začalo první vysílání. V 15 hodin 15 minut, tak my v 15 hodin už budeme v plném proudu našich oslav. Ovšem, pokud chcete oslavit narozeniny Country Rádia folkovou muzikou, tak se vypravte 12. září na konopiště Asonance, Isara a Marien, to jsou tři kapely. Teď Vašek Rout přislíbil účast skotských dudáků. Bude občerstvení, bude povídání, ale také klidné veselí. Nebude to nějaké křepčení, ale v klidu si sedneme a poslechneme si tři krásné koncerty tří kapel. Tedy není to festival, kde každá kapela hraje třeba půl hodiny nebo 50 minut, ale opravdu tři celé koncerty, jak Marien, tak Asonance, samozřejmě k 50 letům založení kapely, ale i Isara jako jeden z hostů a gratulantů k našemu výročí, tak bude hrát svůj celý koncert. Isara, Opustil jsi mě navždy, krásná písnička, která vás má pozvat na koncert 12. září na Konopiště.

život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z Nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomáhá.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Uvolňuji naši linku, pokud máte informace nebo nějaký příběh o vašich letních láskách, které nepřežili podzim, tak jsem s nimi 210-323-333. Nějakou píseň o lásce pak určitě najdeme. Já tady mám jeden z písemných příspěvků, který by si rozhodně zasloužil ocenit, protože je to opravdu krásné, romantické. Po základce na táboře v Brehyni u Dox jsme byli české a slovenské děti a vznikla řada lásek hlavně mezi českými holkami a slovenskými kluky. Ten můj byl Jaro. Pak jsme si psali, ale nikdy už se nesešli. Ale bylo to krásné, napsala nám Ela. Elo, děkujeme za krásný romantický příběh, i když jste se už nikdy nesešli, já myslím, že ten prožitek stál za to, když si ho do dneška pamatujete. V každém případě držet se za ruku a romanticky si povídat nebo zpívat společně u ohně, to je nádhera. Rozhodně všem doporučuji prožít své letní lásky, třeba i ve středním nebo i vyšším věku, zkuste to znovu, je to něco, pro co stojí za to prožívat léto. Víkendový pokec pokračuje i v příští hodině, teď Lynn Anderson nebo Mirek Černý, snad to všecko stihneme, no možná ne, za chviličku totiž bude konec hodiny a předpověď počasí.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
1: Na šachtě byl první, stával brzy jak pták, měl přes 2 metry, vážil přes metrák. Na těle svaly jako provazy a nikdy nikoho nedokázal podrazit Big

Nikdo netuší, odkud přišel k nám. Prostě do města plul a žije tu sám. Moc nikdy neřekne, a když zařveš au, maximálně na půl huby řekne čau, Big John. Snad prý narodil se někde v Texasu a kvůli nějaký ženský si vjel do vlasů s jedním chlápkem, který jí chtěl moc. A poslal toho Texasa na věčnost, Big John.

Pak přišel den přímo na dně do dolu, místo, že se lámali a padali dolů. Horníci se modlili, srdce byla jako zvon. Každý si myslel, že je konec, jenom ne John. Z prachu a kouře vynořil se chlap, který ho všichni znali a párem svých tlap podržel prasklou výstuž a zařval jak lev. A sám tam stál jak slouf v té spoušti dřev, Big John.

Nebylo tu nic, co by Johna smetlo, a horníci křičeli, vidíme světlo. 20 chlapů drápalo se na povrch, jeden tam zůstal, kde pak ten by zdrh, Big John. Krumpáčem a začali se prokopávat klíš dole, v tom slyšeli rachot tam někde hluboko dole. Kouse valil ven, jak padal strop, a každej viděl, že tam dole našel svůj hrob Big John.

Nikdy ten důl už neobnovili, jenom na vrata dřevěnou desku přibyli, je na ní nápis, na který sedá prach. Na dně týhle šachty spí chlap, co nikdy neměl strach.

0: Antri počasí.
1: Dnes 8. srpna bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů. Na severu a severovýchodě kolem 24 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 18 a na Šumavě až 22 stupňů Celsia. Slabý severovýchodní až východní vítr povane rychlostí do 15 km za hodinu. Na Moravě bude místy mírný vítr, rychlost 10 až 21 km za hodinu. V noci bude jasno nebo skoro jasno a noční teploty budou příjemný 16 až 12 stupňů, v údolích se ochladíme, na severovýchodním území až na 10 stupňů Celsia, v tisíci metrech na horách bude v noci kolem 10 stupňů.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Další zprávy začneme u aut, protože Škoda Auto svolává vozy s vadnými airbagy. Majitelům dotčených aut nabízí bezplatnou výměnu v autorizovaných servisech. Automobilka konkrétní modely neuvedla. Zákazníci si ale mohou na webu Škodovky ověřit svůj vůz podle VIN kódu. Dávejte pozor, jaký med si kupujete.
2: Státní zemědělská a potravinářská inspekce upozornila na falšovaný med, který objevila v supermarketu Byla ve Velkém Meziříčí. Za problémovou potravinu označila inspekce Clever med květový, který kontrolovala v obchodním řetězci v Hornoměstské ulici. Ve výrobku se totiž vyskytovaly enzymy, které se přirozeně v medu nevyskytují. Luděk Savana, Urbánek, Velké Meziříčí.
1: Novinky z vlakové dopravy má pro nás Honza Navrátil.
3: Cestující na Nymbursku mohou využívat nové typy vlaků. Na tratě mezi Nymburkem, Poříčany, Jičínem a Mladou Boleslaví vyjeli nové soupravy typu Stadler R1, které postupně nahradí všechny motoráky, hlavně regionovy jezdící na vedlejších tratích. Jde o vlaky, které dopravce pořídil ojeté z Německa a které prošly modernizací. Postupně by na tratě ve středních Čechách mělo vyjet 34 těchto vlaků. Honza Navrátil, Střední Čechy.
1: Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Je 35 let s Country rádiem, klidným rádiem do neklidné doby.

ráno, když jsem mířil dolů k řece, někde u Borovic jsem zahlíd její stín. Jak tam chvíli stála v písku ve starých

tak se čedy mění všedu. A já přišel na to, že umím mít rád. A pak jsme často

0: Vlkem Country Rádia.
1: U telefonu Věra Štajglová ze skupiny Madalén. Ahoj, Věrko.
2: Ahoj, Petře, zdravím.
1: Tak Věrko, v Telči jsme byli, potkávali jsme tam stejné lidi, jak jsem tak od nich slyšel, ale nakonec jsme se my vůbec nepotkali, protože to byl hrozný fofr takových lidí. Jak se vám v Telči letos hrálo jako skupině Madalén?
2: No moc hezky, protože my jsme tam vlastně hráli po 26 letech.
1: Aha.
2: A měli jsme koncert na zámku společně s kapelou Epidemii, takže pro nás to byl úžasný zážitek a moc jsme si to užili.
1: Zámec.
2: I pobyt v Telči, protože druhý den jsme si tam ještě část kapely udělali takový výlet nebo takový pobyt a druhý den jsme se chtěli taky podívat na zámek. Takže to jsme si opravdu letos moc užili.
1: Zámecké nádvoří v Telči, to je krásné romantické prostředí a pro všechny kapely veliká podsta, když si tam mohou zahrát a lidé tam sedí, poslouchají až jako nábožně, bych řekl.
2: Ano,
1: tak to se určitě povedlo, navíc s kapelou Epidemie to rozhodně stálo za to, jak vás znám. No teď mi řekni, kde ještě bude skupina Madalén a ty a Honza a další hrát?
2: Tak příští týden budeme hrát u Slávka Janouka na festivalu Janouškovo Ústí, takže tam posluchače moc zveme. A další týden potom hrajeme ve Zlatých horách, u nás v Jeseníkách, kde je akce rýžování zlata.
1: Mm-hmm.
2: No a poslední prázdninový víkend, to už je Mohelnický folkfest, takže no, tam budeme nejen hrát, ale organizovat, pracovat a tak dál a tak dál.
1: No já prozradím našim posluchačům to, co možná už dávno vědí, že skupina Madalén, ty a vaši přátelé a jejich opravdu hodně, několik desítek,
2: ano.
1: Pořádáte festival Folkfest. No a Folkfest bude i letos, prosím tě, na co pozveme? Vybere jenom něco, protože ten program je dlouhý, kdy začínáte a udělej pozvánku.
2: Takže začínáme ve čtvrtek vlastně na Hradě Bouzov trojkoncertem. Ten už je vlastně online vyprodaný, ale diváci a posluchači hodně se mě na to lidé ptají, proto to zmiňuju. Lístky ještě budou na místě, ale je dobré přijít si zavčas, protože samozřejmě ta kapacita nádvoří je omezená. Bude tam hrát Devítka, Mirek Paleček a Antikvartet. No a pokud mám teda pozvat už do městských sadů, do Mohelnice, kde těch kapel bude samozřejmě mnohem víc, tak jak jsi říkal, vypíchnu jenom opravdu ta jména, která jsou nejznámější, anebo od těch, kteří u nás ještě nehráli, jako třeba Michal Horák, který jsme oslovili i mladší publikum. Hoptrop u nás dlouho nehráli. Samozřejmě bude u nás zase Robert Přesťan s druhou trávou, Zalman a jeho 80. Alan Mikušek se k nám vrátí, protože se nám o něj hodně líbil. Benjo Band, Ivana Mládka. Já bych nerada na nějaké známé jméno zapomněla, ale já myslím, že když si posluchačky otevřou naše stránky www.folkfest.cz, tak tam všechno najdou.
1: Mm-hmm. Folkfest v Mohelnici, poslední prázdninový víkend, začíná se už ve čtvrtek, teď v Telči je dnešní koncert Žalmana k 80. nám beznadějně vyprodán, tak i to, že máte Žalmana a jeho 80., že se potkáme na Folkfestu v Mohelnici poslední víkend a uslyšíme takovéhle hvězdy. Díky moc. Jenom mi řekni, Madalén si vždycky do Mohelnice připravují nějaké zajímavé spojení, tak Madalén bude letos s kým?
2: Letos to bude Vojta Kyďák Tomáško, který se vlastně do Mohelnice po letech vrací, takže bude to zase ten model, že Madalén kousek recitál, potom Vojta a pak společný závěr. Takže na to se taky moc těšíme.
1: Dobře.
2: Protože Vojta Kyďák byl jeden z prvních známých osobností, který začal na Mohelnici, do Mohelnice, tehdy ještě na Dostavník jezdit.
1: Mm-hmm. Tak s Vojtou Kyďákem Tomáškem to bude určitě krásné spojení. To byla Věra Štajglová z Madalénu. Věro, děkujeme, díky za pozvánku a těšíme se do Mohelnice a na vaše další koncerty. Ahoj.
2: Ahoj, děkuji moc za telefonát a všechny posluchače zdravím.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu. Milan Medvěd Kolář v Telči. Ahoj Milane.
1: Ahoj Petře.
0: Zdravím tě do Telče, nebo možná na chaloupku, jenom řekni, jak to letos v Telči vidíš s láskami. My máme dneska v Country Rádiu povídání o letních láskách, tak město lásek je Telč a festival.
1: To jsem rád, že jsi na nás vzpomněl, protože město šťastných lásek, že jo?
0: Ano, ano. To je ono. A jak to je letos? Pořád?
1: To je pořád, ale teď zrovna u snídaně jsme řešili, že je tam tolik krásných lidí v té Telči a kamarádka mi říkala, to není možný, když tady jsou pár dní, aby se někdo do někoho nezamiloval, když jsou tady tak krásný, usměvaný. A to znamená, že tady běží běh městem šťastných lásek. Děláme tady pro místní takovou charitativní záležitost pro místní sdílení, což je takový hospic, nebo vlastně péče o seniory. Takže furt se tady na tu lásku jako hodně dá a myslím si, že tady je vidět na každém kroku, protože ty diváci všichni se usmívají, jsou v pohodě a vlastně milujeme i to městečko, to místo a tu muziku, že jo, takže Telč teda fakt jako svítí, teď to žije.
0: No, já jsem přijel do Telče a asi po dvou hodinách jsem se přistihl, že už se dvě hodiny usmívám. A vlastně nevím vůbec, čím to je, takže asi ty lásky a vůbec láska jeden k druhému, k muzice, k tomu všemu přispívá. Prosím tě, co tě to tenkrát, ono už to bude mnoho desítek let, co tě to tenkrát napadlo udělat v Telči festival? Takovýhle kořeny, vzpomeneš si ještě vůbec na ten nápad, bylo to, kde to bylo?
1: Já si mě bylo asi 25, že jo, a trampovali jsme tady v okolí, to ještě to okolí je nádherný, blízko Javořice a Loumy a takový ty skalní útvary na hřebenech hor a kopců, tak tam všude jsme trampovali a nikdy jsme tu Telč neminuli, že jo, všichni, vždycky jsme se chtěli jít podívat na ten zámek a to nádvoří, že jo, na tom nádvoří. To by bylo krásně udělat koncert, pozvat kamarády, kteří tady někde krempují, že jo, tady mají kemp, takže jsme to jako vyzkoušeli v roce 82 a od roku 83 počítáme festival každoroční a takhle rostl a až se rozrostl.
0: No to se rozrostlo opravdu hodně, já jsem to tak počítal, vy tam máte na 200 různých akcí, míst, no prostě úplně, a to se ani nedá spočítat, co všechno se tam děje. Dnes naprosto vyprodaný koncert Žalmana, ale k tomu ještě další koncert, vlastně hned dva koncerty v jeden večer, jak to všechno stíháte?
1: No tak my máme asi 50 pořadatelů, nebo možná ještě víc. A ono je to baví, oni jsou tady taky jako na výletě a právě mezi nimi jsou ty lásky, že jo.
0: Ano.
1: A tak se nějak rozdělíme o ty scény, oni mají každý už takový svý místečko, který si hlídají a takže opečovávají ty scény, takže se to dá. Já se sám někdy divím, jak je to možný, že to celý funguje.
0: No, funguje to nádherně. Mockrát děkujeme nejenom za ten nápad, ale za ty desítky let, co to skvěle děláte. No a teď velmi těžká otázka pro tebe zřejmě, protože co z letošního programu Telče ještě tak doporučuješ a na co ty se určitě půjdeš podívat, co ty nevynecháš ve zbytku programu?
1: Ne, kromě těch slavných jmen, nebo takových těch jako taháků a hlavně tady v naší branči folk a country, si děláme ještě radost takovýma jako okrajovýma věcma, nebo prostě do jiných žánrů, zabroušení do jazzu, nebo poezie, že jo, teďka tady budujeme další scénu poezie, tak pro mě to si chci opravdu užít, že si na to nádvoří lehnu a Dan Bárta z Illustratosfér, to je prostě, to je chvilka, to je relaxace, to je velká radost, jo, takže to je jeden. Samozřejmě a vlastně podobný je, že Spiritual Quartet si tentokrát pozval Ondru Rumla a to je taky jako pohlazení, jako si tam lehnout a užít si to, jo. A ještě společně určitě dají nějaký věci. Tak jako takový ty setkání třeba různých žánrů nebo různých kapel, tak to vyhledávám, jo, to je radost. No a ta poezie, že jsme si řekli, že vlastně Telči sluší poezie, že to je takový jako malebný městečko, tak vyhledáváme různá místa v různých domech, dvorcích, na židovském hřbitově, podvěží, na dvoře radnice a podobně, kam třeba normálně divák nepřijde, nebo návštěvník Telče. A na těch místech zase máme poezii a takový jako klidný večery, jeden velmi úspěšný, si myslím, proběh na dvoře radnice s Norby Kováčem a jeho muzikou a texty Václava Hraběte, bylo to nádherný, takže teď bude bárka v domě u Michala na dvorku, protože jsou pořád krásné večery, krásné noci, tak všechno je pod širým nebem a je to prostě romantika v krásném městě. Tam se nezamilovat je těžké.
0: Z města šťastných lásek vás pozval na krásný festival prázdniny v Telči Milan Medvěd Kolář. Pozdravuji všechny svoje kluky, všechny pořadatele, všechny účastníky. Zdravíme z Country Rádia. Ahoj.
1: Hodně, hodně lásky pro všechny. Milujte.
0: Díky, ahoj.
1: No, krásný den.

0: s Country rádiem na cestách.
1: S Country rádiem na cestách podíváme se opět na městskou hromadnou dopravu, tentokrát do Prahy. Podíváme se, jak to momentálně vypadá s dopravou v MHD. Tak v neděli 9. srpna, tedy zítra od 7 hodin, bude přerušen provoz tramvají v úseku Špejchar Hradčanská. Pouze v uvedeném směru 1, 8, 25, 26 budou vedeny přes Malostranskou a bude zavedena linka 38 Bílá Labuť Štrosmajerovo náměstí Špejchar. Ode dneška do 28. srpna je dočasně přerušen provoz tramvají v části křižovatky Ohrada. Pětka jede přes Krejcárek a Palmovku k nádraží Vysočany, linka 31 je zrušena. Od 11. srpna do 28. srpna dočasně přeruší obousměrně provoz tramvají v úslechu náměstí Bratří Synků Spořilov. Čtyřka se od Radlic na Čechově náměstí promění na 11. a bude pokračovat na Otakarovu a dále na spojovací. 11. od spojovací je z Otakarovy odkloněna na Čechov náměstí a dále jako linka 4 do Radlic. Týká se to tedy provozu až od úterý 11. srpna, ale už teď se na to připravte. Tolik dopravní informace z Prahy, z městské hromadné dopravy. Podíváme se ještě na další informace o dopravě, tak podívám se na dopravní nehody. Nehoda je na silnici 3. třídy 3819 v Českém Meziříčí. Pozor, dávejte v tomto úseku na dopravní nehodu, kde vyprošťují osoby. U Českého Meziříčí u Tošova je na rovném úseku, ale v obci dopravní nehoda poměrně vážného rázu. Na 312 u Velké Skrovnice v okrese Ústí nad Orlicí je havárie motocyklu. Na místo jedou záchranné složky, tak uvolněte provoz. Šťastnou cestu!
2: Country Radio.
3: Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trenské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Tramské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba.

Beck, Patey Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek,

Víkendový pokec na Country Rádiu. Víkendový pokec na Country Rádiu, tak Zdeňka píše, že má krásné léto, vlastně každé léto, a že se pokaždé zamilovává do modré oblohy a blankitných vln jakékoliv řeky, u které sedí. Tak děkuju, Zdeňko, to byla krásná romantická zpověď. Díky moc vám všem, kteří píšete o přírodě, a vy trošku vynecháváte ty lásky živé, životné. Možná, že už si na ně nespomínáte. Před chvilkou jsme vzpomínali s medvědem Kolářem. Zdravíme tady ještě jednou do Telče, do města šťastných lásek. Prázdniny v Telči jsou v plném proudu. Jsme vlastně v polovině, ještě týden programu vás čeká. Pokud se tam chystáte, tak držím palce na vstupenky a na různé akce, které jsou i třeba mimo vstupenky zdarma, ať už večer, v noci nebo přes den, pohádky pro děti v parku a tak dále a tak dále. No a pokud se vypravíte na naše narozeniny, tak tam můžete prožít také lásku k muzikantům, k hudbě. Dokonce i ke Country Rádiu píšete, že nás posloucháte moc rádi, a to z různých koutů, jak už jsme na internetu, tak už nás posloucháte i daleko, daleko za oceánem, tak zdravíme všechny naše posluchače, kteří mají rádi muziku našich žánrů. Tohle byl John Lennon, Imagine, za chviličku Petr Novák, Náhrobní kámen, krásná, romantická, také o lásce. Nezmaři čtveroročních období, i na Nezmarech už jsem letos byl, a dokonce dvakrát, a rozhodně se to vyplatilo. Stálo to za to, je s nimi legrace, a navíc jsou to skvělí muzikanti. To všechno na

0: Country rádiu až do 11. hodiny, nejenom se mnou s Petrem Bohuslavem, ale s dalšími interprety, kteří vám zpříjemňují 8. srpen 2026.
1: Posloucháte Country rádio přes internet na www.countryradio.cz.

Country počasí. Dnes 8. srpna bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů. Na severu a severovýchodě kolem 24 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 18 a na Šumavě až 22 stupňů Celsia. Slabý severovýchodní až východní vítr povane rychlostí do 15 km za hodinu. Na Moravě bude místy mírný vítr, rychlost 10 až 21 km za hodinu. V noci bude jasno nebo skoro jasno a noční teploty budou příjemných 16 až 12 stupňů, v údolí se ochladíme, na severovýchodním území až na 10 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách bude v noci kolem 10 stupňů.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Country Stodola se otevírá v pátek 14. a v sobotu 15. srpna v Radkovicích u Budče. Zahrají tady Duha, Šero, Květinka a Paroháči a začátek je vždy v 19 hodin. 43. ročník Kutnohorské kocápky v Kutné Hoře se koná v sobotu 15. srpna. Sejdeme se v parku pod Vlašským dvorem. Vystoupí tady Vohuba, Daniel Strampoty, Robert Křesťan a Trapeři, Malina Brothers, Brzdaři, Johnny Cash Quintet, Gladly SV a Niagara. Zveme vás na Country Šuňavu 2026, kterou můžete navštívit od pátku 14. až do neděle 16. srpna v Šuňavě na festivalové louce za jezerem. Zajeďte pod Vysoké Tatry na hudební festival toho nejlepšího z československé country, folkové, bluegrassové a tramské hudby. Zahrají Zelenáči, Petr Kocman, Sima Magušinová, Lojzo, Texmeni, Žobráci, Štefan Repka a Gorals, David Benda a mnoho dalších. Součástí programu bude westernová show, vystoupí taneční skupina Coloredo Žilina, dále vás čeká hudební výuka country tanců, bohatá tombola, program pro děti, jízdy na koních a také festivalový oheň. A ještě poslední kovboj, který se koná v hostici u Miluny v Hoštici u Volině 14. a 15. srpna a zahrají tam Rostia Fischer a Michal Tučný Revival, Rekonvalescence, Šárka Resková, Tomáš Linka a spousta dalších. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.

Krásný den, že? Máme 8. srpen, sobotu, svátek má Soběslav. 8. srpna 2026 a 9. srpna neděle jsou zasvěceny povídání o láskách, o letních láskách, které většinou nepřežijou podzim, ale krásně se na ně vzpomíná. Pokud máte nějaké vzpomínky na své letní lásky z mládí, anebo třeba z nedaleké minulosti, pište na SMS bránu 720 00 11 11, anebo případně volejte 210 323 333, telefonní číslo sem k nám do studia. To si navíc pro nějakou ze svých minulých lásek můžete přát i písničku a můžete si přát písničky i pro současné lásky. Tolik tedy to, co se děje na Country Rádiu po celý víkend. Máme tady písně o lásce, o láskách. Už jsme byli v městě šťastných lásek v Telči na festivalu. Chystáme se také na Folkfest Mohelnici, chystáme se na oslavy 35. Country Rádia, ať už 15. srpna nebo 12. září, je to navíc na vás, který den jste si vybrali a můžete přijít klidně 15. srpna i 12. září. 12. září to bude folkový večer nebo folkové odpoledne, podvečer a večer. No a teď 15. srpna, to se sejdeme moderátoři Country Rádia, mnoho kapel, muzikantů a sejdeme se v Pikovicích, ale kapacita je omezena na 350 stupenek a ty už jsou rozebrány. Tak doufám, že budete mít větší štěstí a uděláte si radost třeba 12. září společně s námi. Teď Willie Nelson, Made in Texas, potom Pavel Bobek a Katka Garcia, Hanka Horecká a víkendový pokec o šťastných láskách, o letních láskách. Tak už se těším na vaše příspěvky. Pište 720 00 11 11, to je naše SMS brána. Started in the back of my daddy's old car. I was born beneath that old lone star. I hit the ground picking this old guitar.

jednou zmizím na pořád z těch zdí. Jeden vínka a všechny ty, co měl jsem rád, zase někde přivítám. Už dávno vlastně nehledám ani svatý.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Tak, uvolnil jsem telefon, tak případně volejte vy, kteří máte nějaký příběh o letní lásce, případně někomu z vašich letních lásek i po mnoha letech chcete poslat píseň. Já tady mám další příspěvek do našeho pokecu o letních láskách, takže potlach. Kdysi u Berounky jsem se zamilovala do kluka z chaty. Byl to takovej světák, ale gentleman. Šel se mnou, ale doma byl strýček. Stále kolem chodil a hlídal. A tak se Luděk rozloučil a bylo po lásce. Ale možná, že to bylo dobře. Ta nostalgie se vzpomínek rozhodně stojí za to. Tak to nám napsala Betty, zdravíme Betty a díky za příspěvek, nejenom jí, ale i vám všem ostatním posílám krásnou písničku o lásce Valdemara Matušky s Bohem lásko nech mě jít, jo, tak to si zaspíváme společně s Valdemarem Matuškou, pak 17 dnů a Vaby Rivola s Mikim Rivolou, Věra Martinová, tak už jeď a dopravní informace. Pokud nějaké dopravní informace máte, můžete volat směle na 210 323 333 a třeba se dovíme o nějakých dalších uzavírkách, kam se nevydávat. Prý to není úplně vhodné do Chrudimi. Volal ráno Jirka, měli jsme od něj záznam, že v Chrudimi v sobotu i v neděli probíhá pouť a bude to tam s dopravou velmi, velmi složité. Tak s Bohem lásko, to nám zpívá Valdemar Matuška na Country Rádiu o víkendu povídání o letních láskách.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má, a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak pozor, přátelé, na cestách na silnici první třídy číslo 35 v Hradecké ulici ve Vysokém Mýtě v okrese Ústí nad Orlicí je nehoda. Je tam dopravní nehoda se zraněním. Je to sice na rovném úseku, ale kousek od kruhového objezdu, takže se tam velmi komplikuje dopravní situace. Tak pozor ještě jednou na silnici první třídy číslo 35 v Hradecké ulici ve Vysokém Mýtě na začátku Vysokého Místa. No a nehoda je na D1 na 187. kilometru ve směru na Brno, takže těsně před Brnem. Pozor, nehoda dvou nákladních vozidel, nákladní vozidlo a dodávka. Na místo jedou záchranné složky, udělejte prosím záchrannou uličku, protože na dálnici před Brnem se už tak komplikuje doprava, tentokrát na 187. kilometru dopravní nehoda komplikuje provoz opravdu hodně. V Soběslavské ulici v Táboře je další dopravní nehoda, tak se podíváme, dvě osobní vozidla komplikují dopravu. Je to vlastně kousek od hřbitova u Toyoty, tak pozor. No a na silnici první třídy číslo 35 v Olomouci překáží na vozovce dvě osobní vozidla, takže opět 35, kousek od Kauflandu, tak pozor. A na D1 ještě na 195. kilometru ve směru na Ostravu, takže na výjezdu z Brna nehoda v Brně, jejich osobní vozidlo a dodávka. No a ještě jedna dopravní nehoda v Třebíči, v ulici Na Potoce, dvě osobní vozidla průjezdné, je to jenom jedním jízdním pruhem, takže kývadlový provoz. Tak v Třebíči u Stařečky dávejte pozor. Šťastnou cestu!
2: Country Radio.
3: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Radio.
4: Pozor, padá hvězda. Něco si přeji.
5: Ještě ne, ale v příštím týdnu si budeme moct přát hned několikrát.
4: Třeba v noci z 12. na 13. srpna budou totiž podmínky pro pozorování Perseid mimořádně příznivé, protože měsíc bude v novu a jeho svit nezastíní ani slabší meteory.
5: Jak a kde padající hvězdy pozorovat, to se od nás dozvíte už v pondělí mezi 6. a 10. hodinou.
4: Tak užívejte prima víkend a v pondělí ráno se těšíme na slyšenou.
5: Kačka s Vláďou.
4: Ahoj.
2: Country Radio.
3: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
2: Country Radio.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu. Country Rádio, tady Petr, dobrý den, kdo je tam?
1: Dobrý den, tady je Marie.
0: Marie, tak máte nějakou vzpomínku na letní lásky?
1: No jejda, těch by bylo. No, já už jsem pokračoval větším věku, takže těch lásek pár bylo, ale bylo to krásné, bylo to prima, bylo to spousta kamarádů a ráda na to vzpomínám.
0: Slyším tam trošku Moravu v přízvuku, tak...
1: Ano, tady je Vsetín.
0: Vsetín, no tam musí být nádherně, já jsem teď...
1: No
0: byl,
1: je, teď jsem byl, horko.
0: Byl jsem na Hané teď jeden den, bylo tam moc krásně. No a Vsetín, jaké lásky, na jakou nejradši vzpomínáte?
1: Víte, co tak vzpomínám? Na takovou, která byla jakože jenom letní,
0: ano,
1: ale nakonec trvala 42 let.
0: Tak to je krásný.
1: No,
0: to je krásný, vydrželo vám to.
1: To bylo takové hezké, ano.
0: No tak to je nádherné. Tak za tuhle tu vzpomínku si můžete přát nějakou píseň. Co to bude?
1: Tak nějakou takovou trempírnu, já nevím.
0: Trempírnu, no dobrý, já vyberu třeba Vabyho Rivolu nebo Mikyho Rivolu, nějakou trempírnu.
1: Mikyho Rivolu a ještě bych měla nápad, prosím vás, Zvon od Františka Nedvěda, toho miluju.
0: No jasně, no tak to si dáme, no. Ta je nádherná. Tak já vám moc krát děkuju a zdravíme do Vsetína, naslyšenou.
1: Naslyšenou, naschle.

Dnešní odpolední vysílání má na starosti Jitka Koutná. Já vám moc krát děkuju, že se zapojujete do našeho povídání o pokecu, do pokecu o láskách, o letních láskách, které nepřežily podzim. Díky, že píšete na e-maily na studio@countryradio.cz, ale hlavně na SMS bránu 720 00 11 11. Jitka se toho ujme a bude vám z těch příspěvků číst i odpoledne. Navíc mezi 17. a 19. jako pravidelně každou sobotu máme 2 hodiny písniček na přání, tak už teď si můžete nějakou písničku na přání požádat a zadat v našem formuláři na našich stránkách nebo na e-mailu studio@countryradio.cz. Pavel Brimer a Fešáci, Jukebox, Crossband samozřejmosti, Johnny Cash, Malina Brothers, Vaby Daněk, to jsou písničky, které zazní ještě do 12. hodiny, pak nás čeká polední siesta. Polední siesta to budou písničky od skupiny Rangers, jedna za druhou. Kdysi, když jsme to ještě měřili, byla skupina Rangers vlastně nejhranější kapela našeho vysílání a jejich písnička byla hrána 16krát za měsíc, což bylo vlastně nejvíc a je dodnes vždycky písničky, které hrajeme, nebývají hrané víc jak 16 až 18krát za měsíc. Pokud se vám zdá, že hrajeme dokola furt to samý a že hrajeme pořád Michala Tučného, tak jak slyšíte, Rangers byla ta nejhranější kapela. Tak dnes si to trošku podpoříme, Rangers budou hrát mezi 12. a 13. jednu za druhou. Zvedněte kotvy, tak to byla ta píseň, která byla hrána nejčastěji v country rádiu. No potom ženění, Rangers s Františkem Nedvědem, Kingston Town, Vysočina, Ve svých rukou, Krajina oblých kopců, Ta země tvázem, Tak přišel on, Tak přišel den. To všechno na Country Rádiu mezi 12. a 13. No a teď už za další muzikou na Country Rádiu Pavel Brimer a Fešáci a Jukebox.

0: Milan Schmidt má své pořady 10. srpna Srdcem v country, vždycky druhé pondělí měsíci v 19 hodin premiéra a čtvrté pondělí ve stejném čase repríza. Hostem srpnového dílu je Milan Krebec, kapelník Zelenáčů. Ten slaví 70. narozeniny, tímto tedy Milánka zdravím a těším se na jeho povídání s Milanem. Jak, kde a co bude dál s Milanem Krebcem a Zelenáči jinak měli obrovský úspěch a výsledný potlesk na Country Fontáně v Brně, byl jsem u toho, a Zelenáči s Milanem Krbcem a dalšími, Pavlem Králem a dalšími, ti byli prostě hvězdy vystoupení. 13. srpna bude hostem dopolední kávy Honza Nedvěd mladší. Milan Schmidt ho nechá zahrát také některé písničky z nového CDčka, pozve na koncerty, no a řekne, co nového je u příbuzných, takže Honza Nedvěd mladší 13. srpna bude hostem dopolední kávy. No a album týdne 16. srpna si poslechnete album Křižovatka cest od kapely Prospekt. Znáte je i z talentu Country Rádia, takže si poslechnete jejich album Křižovatka 16. srpna. Tolik pořady Milana Schmidta. Já se s vámi loučím, krásný zbytek dopoledne, ještě pár minut, pak už bude poledne, polední siesta a po 13. hodině Jitka Koutná na Country Rádiu. Příjemný poslech, my se uslyšíme zítra po 13. hodině. Zdraví vás Petr Bohuslav.
1: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Country počasí.
1: Dnes 8. srpna bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů. Na severu a severovýchodě kolem 24 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 18 a na Šumavě až 22 stupňů Celsia. Slabý severovýchodní až východní vítr povane rychlostí do 15 km za hodinu. Na Moravě bude místy mírný vítr, rychlost 10 až 21 km za hodinu. V noci bude jasno nebo skoro jasno a noční teploty budou příjemných 16 až 12 stupňů, v údolích se ochladíme, na severovýchodním území až na 10 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách bude v noci kolem 10 stupňů.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec. I když je léto, někde už myslí na zimu. Jenže lyžařská sezona v Jizersko-horském Bedřichově je letos opět v ohrožení kvůli sporům mezi majiteli pozemků. Na směně dvou klíčových pozemků se obec zatím nedomluvila se společností Niseko. Strážníci v Kladně během sezony několikrát denně kontrolují koupaliště. Někdy jsou přivoláni, jindy na obchůzky chodí preventivně. Řešit už museli například i fyzické napadení. Bez 1 000 koruny za 750 000 korun je teď u dealerů Volkswagenu možné objednat novou verzi Volkswagenu ID3. Ta se teď označuje jako ID3 Neo a od předcházející verze ji rozeznáte podle pruhu na přídi, který propojuje oba hlavní světlomety. Tolik sobotní zprávy. Hezký víkend vám přeje Tomáš Adamec.
0: Polední siesta. Dnes je zadáno pro Rangers, nebo chcete-li plavce. Country.

Vzpomínám si dobře na to krásný ráno, když se mámě otci lehce s Bohem dal. Otec říkal mi, že mám v osudu psáno, abych celý život do svých rukou vzal.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Božím. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan. Evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10. Ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného pána nebes, královna blahoslavenou panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet, jako do roka týdnů, 13 štychů, jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet, jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.
0: Polední siesta. Dnes je zadáno pro Rangers, nebo chcete-li plavce.

stroj, když v zatáčce předjíždím vůz. Jsem roztomilým a šenk vybílím na to šup.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec a začneme u financí, protože seniori mohou ukončit penzijní spoření bez sankce a získat zpět státní příspěvky, které museli vrátit státu. Od 1. srpna nabyla účinnosti novela zákona o doplňkovém penzijním spoření, která to umožní. Novelu už dříve schválil parlament a podepsal ji i prezident. V Kolíně se bude stavět nový domov pro seniory.
2: Město Kolín chystá stavbu nového centra sociálních služeb. Nový domov pro seniory s několika nízkopodlažními budovami vznikne v lokalitě na Výfuku a zcela nahradí stávající domov u vlakové zastávky, který by měl projít rekonstrukcí. Architektonická podoba nového centra je už na světě a k vidění je na webu kolínské radnice. Termín výstavby ještě znám není. Honza Navrátil, Kolín.
1: Bezbariérový přístup je určitě potřeba. Tématu se věnuje kolega Savana.
3: Lidé se zdravotním postižením, seniori s omezenou pohyblivostí nebo rodiče s malými dětmi budou mít na Vysočině opět o něco jednodušší přístup k bezbariérovému zázemí. Žďársko čeká rozšíření sítě míst, kde zmíněné osoby využijí bezbariérové zázemí. Do konce roku 2026 přibude v kraji Vysočina 14 nových eurozámků. Luděk Savana, Urbánek, Žďár nad Sázavou.
1: To byly sobotní zprávy. Hezký víkend vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Věra Martinová, Půlnoční slunce, děkujeme. Přeju pěkné, veselé, klidné taky pohodové odpoledne s námi z Country Radio, pokud necháváte naladěno. Je sobota, 13 hodin, 7 minut. Hned mi to evokuje to, že dnes jsou dvouhodinové písničky na přání, tak vám tuto informaci předávám. Začínají jako vždy v 17 hodin, ale protože je sobota, tak hrajeme 2 hodiny. Můžete objednávat přes SMS bránu písničky na přání, číslo je 720 00 11 11, nebo se potom bude dát volat 210 323 333, nebo můžete objednávat přes studio@songhyradio.cz. Jinak nás čeká samozřejmě celé odpoledne písniček dle vašeho gusta, alespoň doufám, především z 99%. No a pokud se chystáte někam ven, dnes je sobota 8. srpna a i odpoledne má být jasno až polojasno, přechodně oblačno, teploty 26 až 30 a na severu a severovýchodě 24, na horách kolem 20 a vane slabý severovýchodní vítr. Pěkné odpoledne všem.

ona se smála, on držel to GPS v hlavě plný neřestí.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

Teroristi nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. V výpravě, v doupravě, malý grizzly.

mají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý krysly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Dobré odpoledne, víkend na Country Rádiu nejsou jenom písničky a písničky na přání, ale taky víkendový pokec. Tentokrát s tématem letní lásky, které přežili, případně nepřežili podzim. Letní lásky, tak to je kapitola sama pro sebe. V létě člověk většinou někam jede a někoho potká. A ať už je to třeba na táboře, v partě, na čundru, na letní brigádě, na výletě, na chatě, ve vlaku, na koupališti, na co jsem zapomněla, v hospůdce, třeba v kempu, na tancovačce. No a jsou z toho manželství, která trvají doteď, anebo ono setkání přineslo krásné, bezesné noci, zamilování až do hrobu, na které si s příchodem léta občas všichni asi vzpomeneme. No, ne každý jde z kůždí na trh, jak to tenkrát bylo, jaké to bylo, jak dlouho to vydrželo, no ale vzpomínky přesto zůstávají, i když na podzim třeba jste měli jiné starosti, čímž myslím třeba studie nebo vojnu. Když se tady řekne letní láska, co se vám vybaví? Chcete zavzpomínat? Tak o toho je tady tedy víkendový pokec na Country Rádiu. Jestli máte chuť a jít opravdu z kůží na trh, tak můžete zavolat 210 323 333. Co se vám vybaví, když se řekne letní láska? A nebo napište na SMS bránu 720 00 11 11. Pravda, tam se toho moc nevejde, tak zkuste studio@countryradio.cz.

0: s Country Rádiem na cestách.
1: Dobré odpoledne, v první řadě přání, abyste dobře dojeli za chvilinku další muzika na Country Rádiu, Johnny Cash třeba, anebo Valdemar Matuška. Teď se dívám na dálnice D3, Dolní Dvořiště, tam došlo k nehodě, na místo jede policie České republiky, stojí tam 3 havarovaná vozidla, tvoří překážku, na vozovce je tam průjezd se zvýšenou opatrností, uniká tam kapalina. D1 Říčany, 12. kilometr směr Brno, dopravní nehoda 2 osobních automobilů v levém jízdním pruhu, je to tam označeno, jeďte se zvýšenou opatrností. Dobře, dojďte.
2: Country Radio.
3: Prý to lidem nejvíc pálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám 3 věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl.
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
6: Škoda lásky.
7: No to já je super. Myslím, že na bylo nejlepší.
6: Pívat si s nima a s ní.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Country Rádio.
3: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.
2: Country Rádio.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Pěkné odpoledne, tak píšete, že to je hezké téma. Ahoj Jíťo, byl jsem na táboře jako sportovní vedoucí, píše Rostě. A měli jsme tenkrát zákaz si cokoliv začínat s praktikantkami, což byly dívky vlastně do 18 let, které nám pomáhaly s dětmi, ale ta jedna nešlo si nezačínat. No a další léto jsme měli svatbu a jsme spolu dodnes. Zdraví Rostě a Maruška. No tak právě o tom to je, o té lásce, která přetrvá roky, a jak Rostě tady píše, ještě v závorce už jsou spolu 40 let s Maruškou. My vás moc zdravíme všichni z Country Rádia, určitě i posluchači, a přejeme vám dalších XX let, tedy v lásce a s krásným vzpomínáním a taky s dětmi a s vnoučaty. No a teď zadám telefon, protože někdo se odvážil zavolat k tomuto tématu. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Stanislav z Brna.
1: Stando, vítejte, voláte k tématu, doufám.
2: No, mám, já jsem třeba rádi rádio. No, volám k tématu, volám k letní lásce, protože její příklad mám už víc jak ten váš volající, o 3 roky díl doma já, 43 let.
1: A taky jste se seznámili, Stando, v létě?
2: No, poprvé jsme se potkali na významné výročí 21. srpna 1983.
1: To znamená, tak to bylo kolik, 15 let nebo kolik, že jo, po okupaci?
2: No, nějak tak.
1: A to jste se potkali, já nevím, na táboře třeba? Nebo
2: ne, to bylo, my jsme se domluvili, tak jsme se vlastně každý předtím nějak jako rozešli se svými, jaksi,
1: ano,
2: jako
1: předpůrci. Bývalými partnery.
2: A manželka, ta teda moje nynější, ta tehdy dala inzerát a na ten inzerát mě lapila tehdy. O to, když jsme se potkali, bylo to v Brně, jako jestli znáte Brno, to je Domu umění, kde je, to je pod Mahinovým divadlem, a na schodech stálo takový roztomilý stvořeníčko s modrýma očima a modrých šatečkách. No a jako věděl jsem, že to je ta pravá, že jo.
1: Takže už budete slavit 43 let.
2: No, 43 let známosti, my jsme se potom vzali rok a čtvrt na to, svatbu jsme měli 22. prosince 1984. To jsem zase vymyslel já, tehdy jsem říkal, abychom spojili ten předváneční bídec s tím svatebním, že jo.
1: Je tak to stvořeníčko s modrýma očima, které máte ještě pořád po boku, nebo u rádia, dokonce moc zdravíme.
2: No tak spolu posloucháme rádio a ona teďka poslouchá, že spolu posloucháme Country Rádio, to je panouští velcí.
1: Tak my vám moc blahopřejeme, máváme, posílám písničku a zdravím vaši paní.
2: No. A můžu si přát tu písničku, jestli to jde?
1: No takhle, já tady mám Brontosaurus Lunovrat, byste si chtěl nějakou, dobře no, tak můžeme, proč ne?
2: Já nevím, máte tam Bridge Over the Troubled Water? Most přes rozbouřené vody.
1: No jasně.
2: Já, on je takhle, on je takový s takovým americkým rockerem, teďka kdybyste mě přizabila, jméno si nespomenu, ale on to zpívá hrozně krásně od takového pianissima, až potom mu ten jeho hlas, ten chlapák, tak buráci, jestli to tam náhodou nemáte ještě teda tady tuhle verzi.
1: Dobře, tak já budu hledat, zatím pustím Brontosaury a moc vás zdravím, dobrý nás.
2: A když to nenajdete, tak pustíte nějakou pěknou Lásce, jak se dva mají rádi, že jo. Záleží na vás. Jo?
1: Jasně.
2: Takže moc děkuji a moc vás zdravím a jako rádi vás speciálně posloucháme, jste hrozně fajn.
1: Moc děkuju, hezký den zatím a zdravím vaši paní. Zatím.
2: Dohledat
1: tu písničku.

co do mě věl. Dva muži mladší pozdravil a starší žertem, co pak spěl. A proč tu ležíš,

0: Tomáš Linka a Přímá Linka a hosté, tak se jmenuje CD, ze kterého právě teď dozněla na Country Radio písnička Když tě zítra nepotkám. 13.55, ale určitě nikam nespěcháte, je sobota. I v práci si člověk může dát nějakou pěknou písničku a pohov. Dnes je 8. srpna, už se dívám, kdo má svátek. Soběslav se usmívá z kalendáře. Soběslav a Virginie můžete jim nechat zahrát v písničkách na přání, které začínají v 17 hodin. Už jsem to říkala, ale jenom připomenu pro ty z vás, kteří naladili Country Radio třeba teď. Každou sobotu jsou písničky na přání dvouhodinové, takže se vejde hodně, hodně písniček objednaných. A sice z SMS brány 720 00 1111, jinak písničky, které objednáváte v předstihu přes webové stránky www.countryradio.cz a nebo můžete psát na studio@countryradio.cz. A ještě samozřejmě musím připomenout, že narozeniny mají ti, kteří se narodili jako lvi 8. srpna.
1: Přistih

0: Tantry počasí.
1: I odpoledne čekejte jasno až polojasno, přechodně oblačno, s teplotami do 30, na severu kolem 24. V noci mají být teploty mezi 15 a 11 stupni, na horách kolem 10 a zítra máme neděli, 9. srpna, má být nadále slunečno, místy tropické teploty. Čekejte zítra jasno až polojasno, večer na západě oblačno. Teploty zítra 29 až 33, na severu kolem 27 a na horách kolem 24. Povane slabý, proměnlivý, mírný jihovýchodní vítr.

0: 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Country Stodola se otevírá v pátek 14. a v sobotu 15. srpna v Radkovicích u Budče. Zahrají tady Duha, Šero, Květinka a Paroháči a začátek je vždy v 19 hodin. 43. ročník Kutnohorské kocápky v Kutné Hoře se koná v sobotu 15. srpna. Sejdeme se v parku pod Vlašským dvorem. Vystoupí tady Vohuba, Daniel, Strampoty, Robert Křesťan a Trapeři, Malina Brothers, Brzdaři, Johnny Cash Quintet, Gladly SV a Niagara. Zveme vás na Country Šuňavu 2026, kterou můžete navštívit od pátku 14. až do neděle 16. srpna v Šuňavě na festivalové louce za jezerem. Zajeďte pod Vysoké Tatry na hudební festival toho nejlepšího z československé country, folkové, bluegrassové a tramské hudby. Zahrají Zelenáči, Petr Kocman, Sima Magušinová, Lojzo, Texmeni, Žobráci, Štefan Repka a Gorals, David Benda a mnoho dalších. Součástí programu bude westernová show, vystoupí taneční skupina Colorado Žilina, dále vás čeká hudební výuka country tanců, bohatá tombola, program pro děti, jízdy na koních a také festivalový oheň. A ještě poslední kovboj, který se koná v Hostici u Miluny v Hostici u Volině 14. a 15. srpna a zahrají tam Rostia Fischer a Michal Tučný Revival, Rekonvalescence, Šárka Resková, Tomáš Linka a spousta dalších. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Pěta 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

Láska ze školních let, to by mohla být i taková kočka, co říkáte. Ta myslím, ta čtyřnohá, dnes je totiž Mezinárodní den koček a mohla by to být nejen školní láska, ale i letní láska, alespoň my jsme tu naši získali v létě. Mezinárodní koček je oslava, jak píše stručně stroj, kde jsem si vygooglovala, která se tedy koná každoročně 8. srpna. Svátek vznikl v roce 2002, byl ustanoven Mezinárodním fondem pro dobré životní podmínky zvířat a je to den, kdy je třeba zvýšit povědomí o kočkách, dozvědět se o způsobech, jak jim pomoci, jak je chránit, jak je milovat, to ví asi každý z vás, který doma má. Máte?

samý trampoty a moc ho žralo, že mu kocour chcával na boty. Nejdřív doufal, že se kocour časem zatoulá, dal ho paní, co má ráda v troubě kocoura, věřil, že snad konečně

0: se splet.
1: Strašní hrůze, co zaskočou, ještě na tropí. Dal kukovi dolar, ať ho v pytli utopí. Byl z toho však nakonec jen převrženej čun. Za dva týdny kluka teprv vylovili zvon.

soused nabídžel picne, tak jak zajíce. Dynamita štěr kládoval do brokovnice, děsná pecka rozlehla se krajem do dály. Kousky ovce po lesích, pak dva dny hledal.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Tak nás to léto inspirovalo k tomu, co letní lásky vydržely do podzimu, nevydržely, nebo ji máte pořád ještě po svém boku, tak máte-li chuť a chcete-li zavzpomínat na to, jak to bylo tenkrát v létě, tak je tady pokec Country Rádia, víkendový pokec s telefonem 210 323 333 a taky s mailem studio@countryradio.cz a s SMS bránou 720 00 11 11. Posluchačka Jana, kterou moc zdravím, píše: Milé Country Rádio, píšu na téma letní láska. V mém případě zapracovala náhoda. Odjela jsem s kamarádkou a spolužačkou zároveň a s jejím tehdy 3letým synem na týdenní dovolenou. No a z kamarádky se stala švagrová, z malého chlapečka pan doktor a moje letní láska už trvá 32 let, Jana. Tak Jana krásně diplomaticky zamlčela vlastně, která to bylo, že ta láska se dostala po její bok, ale určitě to bylo krásné, když jsou spolu 32 let. A ještě vám přejeme dalších 32 let, Jano, a tu vaši lásku moc a moc zdravíme. Pak jsem tady měla SMSku od Ivy, tak kdybyste chvilku vydrželi, protože já tady mám takových informací, tak kde pak já to mám? Ahoj Jitko, o první lásce už jsem to našla, mi řekla mamka, píše Iva z Arbezáku. Bylo mi asi půl roku a byli jsme u babičky a na návštěvu přišel asi 50letý soused a já prý jsem div nespadla ze stolu, kde jsem ležela v peřince, jak jsem se pořád kroutila, zřejmě otáčel, aby ho viděla. Měl totiž moc příjemný hlas, Iva z Arbezáku. Ivo, tak tomu říkám. Doufám, že to bylo v létě, aby to bylo k tématu. Tomu říkám láska, doufám, že ti to potom vydrželo později a dovedlo to, tě to k nějakému hezkému vztahu. Teď zvedám telefon, vítám někoho do party, dobrý den, Country Radio.
2: No, dobrý den.
1: Kdybyste byl tak hodný a malinko si zmírnil rádio, protože se tam slyšíme víckrát. No,
2: já
1: tak jsem... to je úplně nejlepší. A kdo volá tedy?
2: No, Zdeněk, přistoupím od Českého Brodu.
1: No, Zdeňku, vítejte.
2: Já jenom takovou kuriozitku, když o tom seznámení.
1: No.
2: My jsme se s manželkou seznámili takhle. My jsme z jedné vesnice, každý z jednoho konce.
1: Aha.
2: A manželka jako dítě mi nosila psaníčka od tenkrát dětský lásky.
1: Ano. A vzpomínáte, no a co tam bylo?
2: Prosím?
1: Jestli vzpomínáte, co tam bylo,
2: to
1: ale...
2: To už ne, to už ne. To je nějaký rok, protože my jsme v červnu oslavili 68 roku společného života.
1: No páni, a začalo to nevinnými psaníčky?
2: Začalo to psaníčky, pak jsme spolu začali chodit, no, a to je vlastně všechno. No. Teď máme 4 vnuky, 5 pravnoučat a spokojený život zatím. No. Sice to zdravíčko už netouží, ale to k tomu věku patří, no.
1: A já z vašeho hlasu slyším, že jste dobře naladěný, že jste spokojený a
2: my
1: celou vaši rodinu.
2: My jsme naladěný pořád dobře, protože my takhle celý život jsme si jeden z druhého dělali s odpuštěním srandu.
1: Ano, která taky tím... patří do vztahu, že jo? Legrace, trochu legrace.
2: Patří. No, no, no. Z začátku tomu žena nerozuměla ty první roky a pak už pochopila, co ve mně je.
1: Koho si vzala, jo?
2: Říkala tuhle, že už mě nedá.
1: Zdeňku, já myslím, že i humor a zvláště humor patří do vztahu, že jo? Protože ten,
2: bejt,
1: s ním se
2: bejt.
1: Přenesete přes různé těžkosti a nedorozumění. A já moc paní zdravím celou vaši rodinu. Díky, že jste zavolal, Zdeňku. Mějte se hezky. Nashledanou.
2: Ještě malinký moment.
1: Ano.
2: Přeju vám i nám k tomu 35. výročí všecko nej.
1: Takže vy sledujete Country Radio?
2: Od začátku.
1: Hodně podrobně.
2: Já jsem úplně stále poslouchat a můžu vám říct, že dneska jsem se prvně dovolal do Country Radio.
1: No tak to já dneska máte premiéru. A dobrý. Ne, ani trému nemáte.
2: Ano, tak v tomhle věku snad už téma není.
1: My moc děkujeme za blahopřání a doufám, že Country Radio budete poslouchat dalších 35 let. Vy všichni, kteří jste naladěni.
2: To bych se nechtěl ani dožít.
1: No, třeba jo. Tak se opatrujte, jo?
2: Dobře.
1: Platí to.
2: Vy taky. Přeji hezký den. Naschledanou. Country Radio.

zavedli mne jinam, než jsem chtěl. Dávno starou cestu domů neznám, větru už jsem všechno pověděl.

Vapery volá, vracím pro pěkné odpoledne na Country Rádiu. Jak už jsem říkala, dnes je 8. srpna, mimo jiné je taky Mezinárodní den koček, který byl ustanoven v roce 2002 Mezinárodním fondem pro dobré životní podmínky zvířat, a tedy koček. Kdybychom měli vědět hodně o toulavých kočkách, jak řešit třeba přemnožení koček, jak se chovat k domácí kočce a tak dále. Když se tak dívám do historie koček, tak kočka tedy, co se týče pobytu v blízkosti člověka, měla dost zajímavou a pestrou historii. Do 13. století se na kočku prý nahlíželo velmi dobře, neboť jedna legenda vypráví, že kočka zahřívala a chránila Ježíška v jesličkách. Tak já to teda slyším poprvé, možná to znáte. A za to, že zahřívala Ježíška v jesličkách, jí Panna Maria pohladila po hlavě. A ta typická kresba na hlavě mourvatých koček, máte takovou mourovatou, tak ta typická kresba na hlavě byla proto pokládána za stopu 3 prstů Matky Boží. Tak než to budete zkontrolovat, tak ještě vám řeknu, že zhruba od 13. století se takové hezké postavení kočky hodně změnilo, hlavně s příchodem inkvizice, protože inkvizice zjistila, že ta kočka, když je nezávislá, neposlouchá, je to takový solitér, má individuální nápady, pružné pohyby, jiskrné oči, to všechno, kvůli čemu vlastně byla obdivována, tak se stalo podezřelým od toho 13. století. Takže taková kočka byla vyhlášena za posedlou zlými duchy, za spojence čarodějnic, a dokonce v té době začaly být kočky upalovány spolu s čarodějnicemi, protože taková černá kočka se stala symbolem ďábla, zvlášť když třeba přeběhla taky přes cestu. Kočky měly podle pověsti dokonce schopnost ovládnout mrtvé tělo, proměnit ho v upíra a tak dále a tak dále. Tak takový byl středověk.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Já tady mám pozdrav od posluchače, který se podepsal jako Bob, moc zdravím, který nepíše o prázdninové lásce, ale přímo k tématu o prázdninové romanci. Ano, bylo mi 18, milé Country Rádio, teď mi je 71 a byl jsem vlakem na Mamáji v Rumunsku se zájezdem, potkal jsem tam dívenku. Říkalo se jí Cipísek a byla z jižních Čech a hned jsme se do sebe takzvaně zabouchli. Ano, to se tak říkalo, nevím, jak se to říká teď, ale dřív jsme říkali, že jsme se do sebe zabouchli. No a ty 3 neděle jsme po Mamáji chodili do sebe zamotaní jako housky, ale bylo to pouze platonické a taky to tak zůstalo. No a po té dovolené jsme se rozešli a už v životě jsme se vlastně nikdy nesetkali. Byla to nádherná letní romance na Mamáji v Rumunsku. Ahoj Bob. To je tak krásně napsáno, že věřím, že to muselo být úžasné a že vlastně dodnes, když se řekne letní láska, Bobe, že vzpomínáte. Díky.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Antri počasí.
1: No, mrzno nebude. Teploty v noci 15 až 11, na horách kolem 10, pokud tedy budete spát někde venku. Zítra je neděle 9. srpna, má být nadále slunečno, místy tropické teploty. Čekáme zítra jasno, později večer, zvláště na západě Čech, oblačno. Nejvyšší teploty zítra 29 až 33, na severu kolem 27, v 1000 metrech na horách kolem 24. Povane slabý, proměnlivý vítr.
2: Sotva sejde z polí sníh, opouštím své stohy knih,

0: odpoledne. Hraje vám Kanty Rádio Zdravítka. Už jsem vám říkala, že dnešní písničky na přání jsou dvouhodinové? Ano, neříkala? Říkala. Říkala, budete moci volat na 210 323 333. Písničky jsou dvouhodinové, tak se na hodně z vás dostane a hodně hudebních přání splníme. A nebo můžete objednávat přes studio@conteradio.cz a nebo psát na SMS bránu objednávku písničky pro koho, název, číslo je 720 00 11 11. Písničky na přání začínají v 17 hodin. Ale teď je teprve 15 hodin a 10 minut. A tak dlouho trvá Mezinárodní den koček, už jsem mluvila o tom, jak to bylo před středověkem, jak byla kočka oblíbená. Ve středověku byla ale pozor, spojována s ďáblem, s čarodějnictvím, zvláště taková černá kočka, bývaly upalovány spolu s čarodějnicemi. Potom se jejich situace malinko zlepšila, v době osvícenství, zejména v baroku a v rokoku se stávaly ozdobou salonu, ovšem takovými královnami. Kočky byly hlavně ve starém Egyptě. V mnoha hrobkách v Egyptě byly totiž objeveny sošky koček nebo dokonce mumifikované kočky a na malbách byly zachycovány kočky upravené, dobře živené, což svědčilo o jejich zdraví, o péči, která jim byla věnována. Měly zvláště v Egyptě naprosto jedinečné postavení a vztah starověkých Egypťanů právě k těm kočkám byl zvláštní, mimořádný. Takovou drůbež chovali pro maso, dobytek, opice měli pro pobavení, ale kočky ve starém Egyptě měly absolutní svobodu, mohly si odcházet, přicházet, jak se jim zlíbilo. A zajímavé je, že kočky v Egyptě prý údajně neměly žádná jména. Všechny byly oslovovány takovým obecným Miu.
1: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očkovat.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmín pětkrát jí okno otevřít jdu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se stojí.

0: Mám nejspíš kočku s Erorem.
1: Krásné odpoledne. Posloucháte Country Radio.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Na dlaní jednu z tvých řas

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Pěkné odpoledne, tématem jsou letní lásky, když máme to léto, možná, že i prožíváte něco aktuálně, nicméně je to kapitola sama pro sebe, v létě člověk většinou někam jede, někoho potká, ať už je to v partě, na čundru, na táboře, na brigádě, na výletě, na koupališti, některé lásky trvají doteď, některé se v září hned v říjnu rozpustily. Vzpomínáte v létě na nějakou takovou lásku, tak samozřejmě, že když člověk je spokojený s partnerem, kterého má po boku, tak nebude veřejně vyprávět o láskách, které byly kdysi dávno, ale třeba vzpomínáte rádi a třeba byste se i rádi pochlubili, zavzpomínali, šli takzvaně z kůží na trh. No tak od toho je povídání na Country Rádio vždycky o víkendu na nějaké téma. Když se řekne tedy letní láska, co se vám vybaví? Jolana píše, ahoj Jitko, jezdila jsem na tábory jako holka rok co rok a na každém táboře jsem se zamilovala. Měli jsme tam diskotéky a byl to boj s holkama, který pro kterou půjde. No a po táboře jsem doma brečela, protože bylo po všem jeden, dva dopisy, ale vzpomínám moc ráda Jolana. Tak Jolano, já myslím, že k tomu dopisu, k tomu, co si teď napsala, se nás může hodně přihlásit.
2: Tuhle jsem chtěl napsat nějaký text a vychválit tu krásu kolem do nebes, jak jsem na to pořád

je to dobrý, nebe je modrý.

0: s Country Rádiem na cestách.
1: V rámci dopravy mám teď ve vysílání milého hosta, svého kolegu Vítka Pěkného. Nevím, jestli máš milé zprávy. Ahoj.
2: Ahoj Jitko, zdravím všechny posluchače. Rád bych byl poslem dobrých zpráv, ale úplně ne. Všichni, co vyrážíte z Prahy po D1 směrem na Brno, tak vězte, že za exitem 2, to znamená, že za sjezdem na jižní město asi půl kilometru je bouračka a fronta už stojí od obchodního centra Chodov a dosahuje ještě dál. A pozor, všichni, co jedou od Brna, tak jsou zvědaví, tak se dívají, takže to u průhonický pumpy z druhé strany zase prudce vrtí. Tak opatrně.
1: Tak hlavně, ať to všechno dobře dopadne a dobře dojeďte, ty Vítku i všichni, kteří stojí za tebou, před tebou, okolo tebe. Hezký den tak a díky jo. Za informaci. Ahoj.
2: Díky, ahoj.
0: Country Radio. Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Radio.
3: Pozor, padá hvězda. Něco si přeji.
4: Ještě ne, ale v příštím týdnu si budeme moct přát hned několikrát.
3: Třeba v noci z 12. na 13. srpna budou totiž podmínky pro pozorování Perseid mimořádně příznivé, protože měsíc bude v novu a jeho svit nezastíní ani slabší meteory.
4: Jak a kde padající hvězdy pozorovat, to se od nás dozvíte už v pondělí mezi 6. a 10. hodinou.
3: Tak užívejte prima víkend a v pondělí ráno se těšíme na slyšenou.
4: Kačka s Vláďou.
3: Ahoj.
0: Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Žádný slib z těch, co jsem ti dal, nejde vyplnit a nejde vzít zpátky. Tak ať točí se svět, mladší o 10 let na desce Jet Roadu.

0: Úžasná kapela AG Fleck taky u nás tady na Country Radio s písničkou Carpe Diem. Dnes je Mezinárodní den koček, den, kdy si musíme tedy připomenout, měli bychom připomenout, jak řešit kočky toulavé třeba, co potřebují kočky domácí, jak o ně pečovat. Ve středověku, už jsem říkala, byla kočka nástrojem ďábla, v baroku ozdobou salonu a v Egyptě královnu, které se říkalo Miu. Taková uctívaná egyptská bohyně, jedna z nejstarších radosti a lásky, Bastet, má hlavu kočky a jejich sošek je všude, po celé zemi spousta, nacházejí se v chrámech, v domácnostech, na trhu. Bohyně Bastet byla uctívána v podobě kočky už od druhé dynastie a je tedy jeden z nejstarších bohů starověkého Egypta. Byla stělesněním rafinované ženskosti, prý byla hodná a laskavá, ale taky, jako každá žena, uměla ukázat drápky. Kočka byla posvátné zvíře a proto i smrt kočky byla velkou událostí. Po úmrtí kočky si jako výraz smutku třeba členové rodiny oholili obočí a její tělo svěřili do rukou balzamovače. Třeba v okolí Nilu se našly četné hřbitovy, které byly určeny právě pro kočky.
1: Radio.

0: Country počasí.
1: Teploty v noci 15 až 11, na horách 10, zítra je neděle 9. srpna, má být jasno až polojasno, později večer oblačno, zejména na západě Čech. Teploty zítra 29 až 33, na severu kolem 27, na horách kolem 24 a povane slabý, proměnlivý vítr.

zas nemá doma nikde stání. Desítky důvodů si zháním, už abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamává, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkával?

mých věčných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá, nevíš, zda právě neumírám.

0: kam tě za pár roků vyhledám.
1: Pěkné odpoledne, hezkou sobotu, jak se máte, co děláte. Je sobota, to znamená, že tady u nás na Kanty Rádio za hodinu začínají písničky na přání a protože je sobota, tak jsou dvouhodinové. SMS brána má číslo 720 00 11 11, tam můžete písničku objednat. A nebo, je-li libo, adresa mailová je studio@kantyradio.cz. Ještě k těm kočkám. Už jsem zmiňovala, že dnes je Mezinárodní den koček a jak byly v průběhu vývoje přijímáni lidmi. Kočky ve starověkém Egyptě byly vnímány asi úplně nejlíp jako vtělení bohyně Bastet, která byla ochránkyní a proto je vlastně tyhle ty sošky staroegyptští obyvatelé měli ve svých domácnostech a kočky ctili, chovali jako ochránkyně v domech a rovněž i v chrámech v sídle faraonů. A zabít takovou kočku, to teda nebylo jen tak, to směl jenom kněz. No teď jsem to řekla, jako kdyby to bylo běžné. Prostě zabít kočku měl právo právě v tom Egyptě jenom kněz. A kněží chovali ve svých chrámech spousty koček ve starověkém Egyptě. A aby uspokojili poptávku zbožných lidí, tak nechávali třeba mrtvá zvířata mumifikovat a potom je nabízeli návštěvníkům. A v současnosti stále trvá, že kočičí mumie, reliefy nebo sošky se stávají předmětem úcty. Dnes je Mezinárodní den koček, tak ten by měl připomenout, jak bychom měli o kočky pečovat, jak bychom se o ně měli starat.

až mi zítra ráno v pět ke zdi postaví, ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe. A pak vzpomenu si na tebe. Až zítra ráno v pět přijde ke mně kněz, řeknu mu, že se splet, že mě se nechce do nebes, že žil jsem, jak jsem žil, a stejně tak i dožiju, a co jsem si na

Škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal, ještě slunci zamávám a potom líto přijde mi, že tě lásko nechávám samotnou tady na zemi.

obracet, já u zdi budu stát, tak přilož na oheň a smutek v sobě skryj, prosím, nezapomeň.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Takové téma víkendového pokecu dnes a zítra letní lásky, které přežily nebo nepřežily podzim. Letní lásky, v létě člověk většinou někam jede, někoho potká, přeskočí jiskra, ať už na táboře, na letní brigádě, na výletě, na čundru, v partě, na chatě, na koupališti, v hospůdce, ve vlaku, na tancovačce v kempu, jsou z toho třeba dokonce manželství, která trvají doteď, anebo ono setkání přináší nebo přineslo krásné, bezesné noci, zamilování až do hrobu a krásné vzpomínky. To všechno patří do života.

Bonanza. Pravidelná hitparáda country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na Country Rádiu. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Tahle písnička Sestřelen vyšla na CD taky Rytíři oblak, text méně a Vrátě vyskočil na Country rádiu. 16 hodin 45 minut, dnes má svátek Soběslav, tak mu můžete nechat zahrát v písničkách na přání, které začínají v 17 hodin. Soběslav je mužské křestní jméno slovanského původu, vykládá se jako sám sobě slavný, mající svou slávu. Dokonce i holky se mohou jmenovat Soběslav, tak v tomto případě i Soběslava. Jinak je to panovnické.

Naďa Urbánková, Karel Kahovec, vzácný nápoj mládí. Pěkné odpoledne. Dnes je hezké datum, všimli jste si? 8.8. A když se podívám trošku do historie, tak právě 8. srpna v roce 1877 taneční mistr pan Vidra, Josef Vidra, vzlétl balónem ze zahrady Nosilského pivovaru a stal se tak prvním českým pilotem. V roce 2002 Roman Šebrle, český atlet, se stává mistrem Evropy v desetiboji. 8.8.2017, tak tohle datum si dobře pamatuje Barbora Špotáková a samozřejmě sportovci. Barbora přivezla totiž z Londýna zlato z mistrovství světa v lehké atletice, kdy hodila 66,76 metrů. V roce 1937 se narodil Dustin Hoffman, znáte, americký filmový herec, producent, režisér, velká hvězda. Roger Federer, švýcarský tenista, má dnes narozeniny, narodil se v roce 1981 a před 4 lety, tedy v roce 2022, odešla australská zpěvačka a herečka Olivia Newton-John.

0: potají a pod prsty toho pána bílé klapky černají. Slaví celý rozesmátý konec topné sezóny a kysličník uhelnatý rozložil se na tóny.
1: Country počasí.
2: V noci bude teplo 15 až 11, na horách kolem 10, no tak to moc teplo nebude, ale prostě bude kolem 10. Zítra je neděle 9. srpna a přes den bude teplo, slunečno, místy tropické teploty. Zítra čekáme jasno až polojasno, večer oblačno, teploty 22 až 33, na severu kolem 27, v 1000 metrech na horách kolem 24. Povane slabý, proměnlivý vítr.

0: Písničky na přání na Country Rádiu.
1: Příjemné odpoledne přejeme, začínají písničky na přání, které si můžete zpříjemnit ještě písničkou vašeho srdce. Zdraví vás Jitka, no a jdeme rozdávat hudební dárky. Posluchač Václav, moc zdravím, by rád slyšel Gianni Okeše s písničkou, nebo v písničce Grandfather's Clock, za chvilinku. Milé Country Rádio, prosím, zahrajte nám písničku Dobře to víš od Mirka Bílka u příležitosti 11. výročí naší svatby, které dnes s přáteli slavíme, a moc děkujeme za zahrání manželé Roškotovi Stachova. Tak milí manželé Roškotovi, co dodat, moc blahopřejeme ke krásnému výročí a zdravíme vás i vaše přátele.

0: slumbering. Tick tock, tick tock, his life's seconds numbering. Tick tock, tick tock, it stopped short, never to go again when the old man died.
1: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
2: Ano, o písničku na přání si můžete taky zavolat. Zvedám telefon Country Radio písničky na přání. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady posluchač Mirek.
2: Mirku, co to bude?
3: Tak dal bych třeba písničku Táhnu se jak těsto štrůdlu od Honzy Vyčítala.
2: Dobře, všechno ano.
3: A bude to pro někoho. 8.8.2008 se mýmu sousedovi, kamarádovi Trumpovi, Pepovi Pfeifferovi z Dobrohostova narodil syn Tomáš, tak k jeho dnešním 18. nám bych nechal zahrát tuhle písničku.
2: Tak snad poslouchá. Přejeme všechno nejlepší. Mirko, naslyšenou. Díky.
3: Děkuji, nashledanou.
2: Milé Country Radio, prosím, zahrajte Toníkovi. Má dnes 65 let a už tu zlobí moc let. Všechno nejlepší přeje Libor z Osika. Dobrý den, milé Country Radio. Prosím o písničku Třeba něco od nedvědů. Je to folk, hlavně když to bude česky, pro Radka Jelínka. Pro radost posílá manželka Dana.

Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

Je to tak, posloucháte písničky na přání na Country Radio. Zdraví vás Jitka. A vy jste úžasní, dokonce i veršujete do písniček na přání, jako třeba paní Eliška. Tak doufám, že to hezky přečtu. Pán Bůh chtěl, je to tak dané. Zase vás zdravíme z pupku Hané. Sluníčko opírá se do střechy, já opět louskám loňské ořechy. Můj milý uponku něco kutí, protože ho k tomu povinnosti nutí, ale i tak si sobotní pohodu užíváme, jelikož se pořád rádi máme. V očích druhých jsme taková dvojka, skoro jako od Pavla Dobeše, Brlík a Sojka. A tak prosíme o toto krásnou písničku, co pohladí každého po srdíčku. Pro nás všechny, co stejně ladí, jo, to nejlepší z nejlepších, Country Radio. No a taky pro moderátorku s příjemným hlasem, co skvěle provází tímhletím časem. Upřímně moc děkujeme, hezký víkend vinčujeme, Eliška a Vlastík. Co dodat? Jednička s hvězdičkou a já taky děkuju za hezká slova. Hezký pozdrav.

tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá, jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až sedí chocholka.

0: lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z báta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ji odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. Dnes každý říká Brhlík a Sojka, to už se nevidí taková dvojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala. Dneska je modré a opojné nebe, určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.
1: Každou sobotu máme písničky na přání dvouhodinové, tak můžete už dopředu objednávat přes webové stránky www.kantiradio.cz. Dobrý den, prosím, zahrajte písničku, která se mi zdá krásná, jmenuje se Zrození hvězd. Všem pro radost a potěšení z umění děkuju, Erika. Milé Kanty Radio, dnes by pan Josef Maršík z Prahy 4 oslavil 85. narozeniny. Bohužel před rokem odešel na poslední vandr a nám zbyly pouze krásné vzpomínky. Takže Pepo, s láskou a úctou tvoje rodina a kamarádi. Posíláme písničku Až stichnou bílé skály v podání paní Evy Olmerové. Dobrý den, milé Kanty Radio. Pan Jindřich slaví dnes 70. narozeniny. Posíláme mu písničku Věry Martinové Až na vrcholky hor. Krásné narozeniny, všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví. Přeje manželka Zdeňka s celou rodinou. Moc blahopřejeme.

0: vstávat a cvičit.
1: A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Pozor, padá hvězda. Něco si přeji.
3: Ještě ne, ale v příštím týdnu si budeme moct přát hned několikrát.
2: Třeba v noci z 12. na 13. srpna budou totiž podmínky pro pozorování Perseid mimořádně příznivé, protože měsíc bude v novu a jeho svit nezastíní ani slabší meteory.
3: Jak a kde padající hvězdy pozorovat, to se od nás dozvíte už v pondělí mezi 6. a 10. hodinou.
2: Tak užívejte prima víkend a v pondělí ráno se těšíme na slyšenou.
3: Kačka s Vláďou.
2: Ahoj.
1: Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Ano, o písničku na přání si můžete i zavolat. Dobrý den, prosím, zahrajte písničku Kohout od Honzy Nedvěda pro moji maminku Renatu ke 63. narozeninám. Moc děkuju, přeju všem krásný víkend, Karolína. Tak Karolínko, maminko, moc zdravíme, všechno nejlepší. Prosím, milé Kante Radio, pro Věrku, Slávku, Alenku, Alí, Alču i pro Markétku, už jen za to, že nezapomínají Bruce Springsteena, děkuju moc, Roman. A ještě vezmeme někoho do party na telefonu. Dobrý den. Kante Radio písničky. Ničivo.

Už mi lásko není 30 let, už mi není ani 35, a že to moc krásná léta jsou, říkal jsem si,

0: Country Rádio. Nejvíc country a české muziky. Country Rádio.
1: Zejména v písničkách na přání. Srdečně vás všechny zdravím, prosím, zahrajte písničku Udělej mi křížek, maminko, která mě vždycky nejen potěší, ale taky dojme. Moc děkuju. Váš stálý posluchač Petr ze Žlebu u Čáslavy. Ahojitko, zahraj prosím tě písničku od Lynn Anderson Rocket Up pro všechny, kteří vás poslouchají a mají rádi Country Rádio. Díky, Marča.

0: Country počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, k večeru potom oblačno, teploty 29 až 33, na severu kolem 27, na horách kolem 24 a povane slabý proměnlivý vítr.
2: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač Country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
3: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny Country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.
4: Country rádio.
3: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obeškeném bol a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
5: Stařičký šerif u šlíně, prdlku poláhlý vztah.
3: A když se šerif unaví, pustíme si Country rádio a jsme taky úplně v pohodě.

co stránka, kousek víkend, vystřiženej aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

skalami a tušil, že co hledám, už tu není. Tam občas píše s panami a Dany,

0: Kuličky na přání na Country Rádiu.
1: Dobrý večer. Posloucháte Písničky na přání na Country Rádiu. Běží druhá hodina. Milá Jitko, prosím, zahraj mě a všem Zmrzlého dřevorubce. Hrajte jí málo. Moc děkuju, Vlasta z Berouna. Ahoj, Country Rádio. Prosím, zahrajte Tam nahoru do nebíčka pro Helgu Hellerovou a taky pro mou milovanou ženu Ludmilku Hellerovou. Mějte se všichni fajn, moc zdravím z Denda. Milé Country Rádio, moc bych si přála písničku Za jižních nocí, hrají brněnští kocouři, moc děkuju, Marie.

sedla a že prej jsem její typ. Řekla, já dřevaře na dálku poznám. Takovej býval můj muž, jako ty kafe míchal si palcem a o jazyk brousil nůž. Můj milej byl ze severu dřevař, měl pevnej hlas i krok. Když vousy mu přerostly přes tvář, tak je o kousal a spolk. Když poprvé zmohla ho láska, něžně mě do náruče vzal, zlomil mi přitom tři žebra a v zádech na trh sval. Já vařila jsem mu moc ráda, byl při chuti, všechno jí zmoh. Když jsem do sena nalila whisky, tak ho sešral klidně stoh. Nevěděl, co je to zima,

boss. Jen jednu měl vadu, to přiznám. Dost nerad se mil, ale kdyby se bejval, byl neumil, tak možná ještě žil.

to tenkrát mrzlo tak mocně, že k noci přimrz den můj milý se poprvé umyl a potom vyšel ven. Už nikdy se nevrátil zpátky, změnil se v čistý led.

0: sedím a čekám, až zjeví se muž, co jako ty kafe zamíchá palcem a o jazyk nabrousí nůž.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Písničky na přání na Country Radio. Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
2: Country Radio, písničky, dobrý den.
3: Ahoj Jitko, dobrý den. Vypínám rádio. Ano. Já bych prosila zahrát písničku Já zas jak dřív od skupiny Katapult zpívá Vůček.
2: Ne, to je od Kamelotu asi.
3: A pardon, Kamelot. Jsem si spletla slova, omlouvám.
2: Jasně, v pohodě. V pohodě. Dobře, ráda zahraju.
3: Tak to bude dobře, děkuju moc.
2: Hezký večer, naslyšenou.
3: Taky, naslyšenou.
4: Já

0: Rádio.
1: Pěkný večer. Posloucháte písničky na přání, je sobota a to znamená, že jsou dvouhodinové. Zdraví vás Jitka, už se dívám, co nám přifrčilo do pošty. Milé Country Radio, prosím, zahrajte tam nahoru, zapomínám zapomenout, moc děkuju. Marta, ještě tady zřejmě je vzkaz, tatine, nejde to. Prajme vám, milé Country Radio, krásný deň. S manželom půjčováme vaše, naše Country Radio. Hráte super, ťažko vyberať. Všetky pesničky sú nádherné, ale dnes pre vás, aj pre nás, poprosím pesničku, čo spievá Pavel Bobek. O cestě dom, zdravím Marika z Nitry. Ďakujem. Tak snad se trefím, snad to bude ona. Ahoj Jitko, prosím tě, zahraj písničku Jebel Bay od kapely Nové struny. Je to moc pěkná písnička, jinak tady v Brně se hraje vedro nevedro, máme tady velké vedro, poslouchám Country Radio, ahoj kámoško, Míla. Tak ahoj Mílo, písnička za chvilinku. Trutnováci zasílají pozdrav do Country Rádia a moc bychom poprosili, zahrajte Faith Hill, písničku Mississippi Girl pro nás všechny, kteří jsme u vody, večer budeme grilovat, k tomu popíjet samozřejmě pivečko, když byl včera ten mezinárodní den piva. Tak tady máte velkou kočku, velkou hvězdu, Faith Hill v písničkách na přání na Country Rádiu.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Dobrý den, tady je Kanty Rádio Písničky.
2: No, dobrý den, paní Jitko, Eva ze Strašnic. Byste mi mohla zahrát od Miroslava Palečka Fialku.
1: Dobře, zahraju, moc ráda, bude pro vás, ano?
2: Pro mě, pro sestru, pro všechny, komu nemá kdo zahrát, ano.
1: Dobře, zahraju moc ráda.
2: Ano, děkuji moc krát.
1: Hezký večer, naslyšenou.
2: Naschledanou, díky.
3: Kněžná Fialinko,

lese. Sotva se k nám vesna z rajských lučin snese. Krása s božskou ctností

0: Léto s Country rádiem.
1: Tolik dnešní dvouhodinové písničky na přání na Country rádiu. Ty další, ty klasické, jednohodinové, tady budou zase zítra od 17 hodin. Sobota je výjimka, to hrajeme písničky 2 hodiny. No a jak bude zítra, to znamená v neděli 9. srpna. Nadále potrvá slunečno, místy tropické teploty, čekáme tedy jasno až polojasno, k večeru potom na západě Čech oblačno. Teploty zítra 29 až 33, na severu a severovýchodě 27 a na horách kolem 24. Povane slabý, proměnlivý vítr. Teď vás čeká další muzika na Country rádiu. Za pozornost děkuje Jitka Koutná, mějte se hezky, hezký večer a opatrujte se.

Jo, to jsme si to letos užili. Každý pátek v hospůdce kytary zněly údolím a těch flašek. No, dneska si dám potlach na country rádiu a bude taky dobře. Country.

0: Máňu s koženým kabátem, do rána jí svíčka dohoří.
1: Tak to vidíš, Máňo, přece jsme tě lízli,

Nebraska hučí, kačák hučí jak Mississippi. Niagara hučí teskně. No a já si zahučím někam do stínu a poslechnu si nějakou tu trampskou klasiku na country rádiu.

Jo, co pak asi dělá náš starý šerif Brady? No, jak znám jeho krásnou Mary, tak asi luxuje, klepe koberce nebo meje v okna. Já si k tomu aspoň pustím nějakou trampskou klasiku na country rádiu.

srdce bolaví. Až jednou potkám tvůj pramen, budu pít na zdraví.

potom se budeme toulat v nejhezčím obětí, až příběh tý naší lásky se do světa rozletí.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

0: Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Country Stodola se otevírá v pátek 14. a v sobotu 15. srpna v Radkovicích u Budče. Zahrají tady Duha, Šero, Květinka a Paroháči a začátek je vždy v 19 hodin. 43. ročník Kutnohorské kocápky v Kutné Hoře se koná v sobotu 15. srpna. Sejdeme se v parku pod Vlašským dvorem. Vystoupí tady Vohuba, Daniel Strampoty, Robert Křesťan a Trapeři, Malina Brothers, Brzdaři, Johnny Cash Quintet, Gladly SV a Niagara. Zveme vás na Country Šuňavu 2026, kterou můžete navštívit od pátku 14. až do neděle 16. srpna v Šuňavě na festivalové louce za jezerem. Zajeďte pod Vysoké Tatry na hudební festival toho nejlepšího z československé country, folkové, bluegrassové a tramské hudby. Zahrají Zelenáči, Petr Kocman, Sima Magušinová, Lojzo, Texmeni, Žobráci, Štefan Repka a Gorals, David Benda a mnoho dalších. Součástí programu bude westernová show, vystoupí taneční skupina Coloredo Žilina, dále vás čeká hudební výuka country tanců, bohatá tombola, program pro děti, jízdy na koních a také festivalový oheň. A ještě poslední kovboj, který se koná v Hostici u Miluny v Hoštici u Volině 14. a 15. srpna a zahrají tam Rostia Fischer a Michal Tučný Revival, Rekonvalescence, Šárka Resková, Tomáš Linka a spousta dalších. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Country Radio. Sobotní potlach v kouři táborového ohně. Country Radio.

To bylo pořád, kam tak spěcháš, trempe kamaráde? Já přijdu za tebou, přijď jen na malou chvíli, poplujem spolu. A jen se trochu ochladí, už ty paďoury ven nevytáhneš. No co, pustím Country Radio. Tam je potlach každou sobotu. Country Radio.

Nejznámější trampské písně i kousky dávno zahalené kouřem táborových ohňů. Prostě trampská sobota na Country Rádiu.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

Kam asi osud zavál moji krásnou zlatovlasou Kitty? No, patrně hlídá vnoučata nebo kouká na bednu. A já si zapálím dýmku, dám si něco ostřejšího a poslechnu si nějakou tu trampskou klasiku.

Jo, to jsme si to letos užili. Každý pátek v hospůdce kytary zněly údolím a těch flašek. No, dneska si dám potlach na country rádiu a bude taky dobře. Country.

Bonanza, pravidelná hitparáda country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza, každou neděli po 18. hodině na country rádiu.

Jo, tyhle dlouhý sobotní večery já mám rád. Dám si trochu másla do grogu, prošťouchnu starou briérku, na houpací křeslo hodím deku vonící od léta kouřem táboráku a pustím country rádio. No to je ono.

Již na večer den zhasne a slunce prchne spát. Je v lese všechno krásné,

víte, tu Modřín se mi klaní, tam zase lákáme a šišky do mých dlaní snad nechtějí padat dnes, jen smutek se mne straní, tohle je prý.

pravý svět. Chvíli je tu více báta, však louky samý květ. A všechno se tu směje, jen z dálky štěká pes. A každému se přeje, no zkrátka prý má les. Sem chodím s deskou laní a tají se mi dech. Tu modřím se mi klaní, tam zase láká mech. A šišky do mých dlaní snad nechtějí padat dnes. Jen smutek se mne straní, tohle je prýma les. Listí šustí, snem vůní dýchá květ. A kdo se dovnitř pustí, nebude chtít jít zpět. Pod korunami stromů se usazuje klid.

zelení a tají se mi dech. Tu modří se mi klaní, tam zase láká mech. Až ještě do mých dlaní, snad nechtějí padat dnes, jen smutek

řeknu vám, letos se nám potlach moc vydařil. Přijela kupa kamarádů, Jerry píchnul půlku, ohnivec se snažil, jak topič elektrárenský, jenom Šerif Bizon si mohl tu kytaru aspoň naladit. To na country rádiu, to i při potlachu vždycky ladí. Country.

0: Trampské tamtamy na Country Rádiu.
1: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. Za příběhy moderní trampské písně a také folku a country se 11. srpna vydáme s Mirkem Černým.
0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

nemrzí mě, i když houby najdu. Po jehličí, po mechu, prodírám se bez dechu, zkrátka dělám v lese neplechu.

Každý se ptá, kam jdete, co v tom ranci nesete, jásku houby, oni Hamlete. Ačkoliv mám všech prašivek seznam, seberu i houbu, kterou neznám. Večer místo podlachu, abych vyšel ze strachu, čtu si Mikolóka z podlachu. O houbách mám vědomosti značné, od jara čekám, kdy už to začne.

Každý se ptá, kam jdete, co v tom ranci nesete, já řeknu houby, oni Hamlet. Když zaprší a potom je krásně, roste to jak v literárkách básně. Vohnu každý stromeček, zmáčknu každý kopeček, v domnění, že je to hříbeček.

Každej se ptá, kam jdete, co v tom ranci nesete, jášku houby, oni Hamlete. Dědeček má nejraději smrže, libuje si, že mu dásník vrže. Po večeři sklopil zrak, vzdychl, mě těžko nějak, musíš mi dát hoku na koňák. Babička nám po večeři zbledla, v domnění, že vedlu jedlou snědla. Když se umírala spát, ve dveřích mi začala hrát, že jsem na ní

Alcazar, Lone Star, Údolí oddechu, El Paso, Zlomená fajfka. Ty staré osady, kde jsem zanechal mládí, vzpomínky. No, asi taky ledviny. No což, starý parde, hrábni do strun.

vydržím do smrti akorát. Tohle není živobytí, v noci jenom vlků vidí, večír karty k jídlu uzených.

Kam asi osud zavál moji krásnou zlatovlasou Kitty? No, patrně hlídá vnoučata nebo kouká na bednu. A já si zapálím dýmku, dám si něco ostřejšího a poslechnu si nějakou tu trampskou klasiku.

u dveří mého bytu. Potkal jsem na schodech vepřovou kýtu. To ovšem zdaleka ještě není všecko. S tou kýtou se za šlachu vedlo plecko. Asi byl bezmasý pátek, tak šli na procházku z jatek.

0: Ženská jak vypadá, úplná je záhada, dobrej bože, tak nás tedy chraň.
1: Oběd váš ve stoje, kuchař páchne vo dvoje, za to máš celý den horku dřív. Místo lásky je rum, kolem vlny je

přesto máš tolikrát ten prokletej světařa. Radku, křik, když je blíž pobřeží. Přístavu čilej ruch, dechtem provoněnej vzduch. Žiješ dál, na čem víc

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne, žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne, výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát nás čeká Bluegrass a sice Eastern Grass. Radim Zenkl a Ondra Kozák.
2: Country rádio, nejvíc country a českých písniček.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě, anebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

0: vážení a milí přáteli. Můj kamarád Luděk Sobota, absolvent divadelní fakulty Akademie muzických umění v Praze, připravil si pro dnešní nevšední příležitost slavný monolog z neméně slavného dramatu Sid. Mohu vás ubezpečit, že se bude jednat o nevšední zážitek. Luděk si s přípravou monologu dal mnoho obětavé práce. Přesto, kdyby mu snad vypadlo nějaké slůvko, je připraven jako nápověda za oponkou Petr Nárožný. Luděk Sobota, Sid. Pojď, Luďo, půda je připravena.
1: Vážení přátelé, jedná se o klasické drama, citové drama, cit. Klid. Jsi nějaký cancor? Tam někdo zapomněl, nebo co? Já to tam nechám, doufám, že to nikomu nevadí. Nebo bych to ze zoufalství musel urvat. Tak já to tam radši nechám, jestli to teda nevadí. Já si začnu znova a uvidíme. Vážení přátelé, jedná se o klasické... Nekašlejte mi na to, prosím. Vážení přátelé, jedná se o klasické drama, citové drama, cancou. To je jeden od nás. My ho vozíme sebou. Kdyby bylo nejhůř. Ale on je hodnej. No to máš rád. Dbát lásky.
2: Dbát lásky se si a přisám.
1: To byl zase on. Už je pryč. Dbát lásky. No zůstaň, čeji.
2: Mám začít? No. Dbát lásky se si a přišel sama zvat k duši, než nám přišli se zavřu ve cistinách. Ještě jednou. Dbát lásky se si a přišel sama zvat k duši, než nám přišli se zavřu ve cistinách. Odčekli s tím za nic.
1: Já mu nerozumím ani to.
2: Dbát lásky. Ztracený skrývá.
1: Zatracená.
2: Zatracená
1: práce.
2: Ne, ztracený. Když skrývá prasklou duši.
1: Když skrývá prasklou duši.
2: Hej, já udělal chybičku. Doprava. Tam je promu duši, já řekl prasklou duši, já to předtím zkazil.
1: Opravda. Kde se skrývá opravda prasklých duší?
2: Jak sama v zmatku duší?
1: To sama matka duší?
2: Ale ne, zmatek jako chaos,
1: to chaos, sama chaos. Matka duší, chaos!
2: Nuž mi dáme si
1: nuž šifre. Nemáme.
2: Ne, nuž jako hola.
1: Hola.
2: Nedáme si šifre. Masek,
1: ošek. Hola.
2: Dasí.
1: Hasí.
2: Dasí.
1: Hoří.
2: Dasí.
1: Dasí.
2: Set meči.
1: Moment.
2: Zachraňme si aspoň čest!
1: Zachraňme jich aspoň šest!
2: Čest! Cože?
1: A to je jedno!
2: No, je to jedno!
1: Šest nebo sedm! Čím víc, tím líp! Zachraňte všechny!
2: Když nám!
1: Již!
2: Mizí!
1: Láska!
2: Ksimenina!
1: Co to?
2: Ksimenina.
1: To se čte chymenina.
2: Já se držím textu. Já bych sám nepřijal ani písmenko, tady je přece ksi jako šranky.
1: Já bych.
2: To jsou šranky.
1: Ne, o to mi nejde, vy jste svědomitej, ale to se čte chymenina, to je jako kdybyste chtěl číst Don Juan, teda Don Juan, Don Juan. Ne, španělsky, to musíte číst, jak se to čte, jak si to píše, čověče.
2: Chocholu se nečte ksoxolou. Já se držím textu.
3: spíše.
2: Co na mě ječíš, ty konzervatorista? Na koho? Na mě, na zaměstnance?
1: No na tebe, když to celý zkazil ten výstup, ty chytrej. Když ty lidi nevědí, o co se jedná. A já taky ne. Na všecky zblb tady.
2: Já jsem napovídal jiným hercům, ty už dávno nehrajou. Můj slavý duch se chamažel. Tedy ne můj slavý duch, můj slavý duch, ale já to musím říkat, protože to říkáš ty. Můj slavý duch se chamažel. Můj slavý duch se chamažel. Netrucuj!
1: Na vás ováku trafiku.
2: Můj slavý duch se chamažel. Řekni to těm lidem! Můj slavý duch se
4: chamažel. Jo, otravuj.
1: Můj slavý duch se klamal. Tupec jeden potrhlej. Sufler pomatenej.
5: Víc než nemil se vás
1: zaučit. Já vím. Víc než ty milence. Jsem vázán od studí, od sídíkem.
5: Ocel. Ať jsem z žalostí. Ať jsem z žalostí. Ať bojí s protivníkem. Odevzdám čistou krv. Mlčně říkám. Odevzdám čistou krv, jak jsem obdržel. Jak jsem obdržel krv. Mám věru výčetky. Proto mlč. Proto jich nedbalostí. Před. Teď. Ty hraješ!
1: No tak co mi to vedeš?
5: Pomstě!
1: Bez milosti! Na jej!

0: No vidíte, a vždycky v noci, když se takhle vracíme domů a vidíme někde svítit kravín, tak si říkáme, hele, vlak a stojí. Nebo třeba, když vidíme vlak, tak si říkáme, hele, kravín a jede. Kravín a jede.
1: Pozor, na třetím nástupišti. Na třetí kolej přijíždí zrychlený kravín od Berouna.

napsal jsem domů dopis. Udal jsem mi zpáteční adresu. A čekal, čekal, že někdo odpoví. Žádný dopis nedošel.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Tak co, pane Švejnoha?
1: Dobrý den, pane Velíček.
0: Dneska nenadíráte?
1: Pak, dneska se mi nechce, já tady mám zajímavý čtení, jejte.
0: A, něco napínavýho?
1: No, to ani ne, já tady mám takovou knihu Astrologie.
0: Astrologie?
1: Jo.
0: Astrologie, no jo, to já znám, to je zajímavý, no jo. To je takový to čtení, jak se člověk dozví, proč se narodil a tak, že jo. A když umře, tak se zase dozví, proč umřel a takový, no jo, to je zajímavý.
1: No tak ten... zrovna takhle to není, víte.
0: Ne?
1: Ale tady stojí takové, jako třeba, jaké kdo má vlastnosti, jaký osud ho čeká, víte, a tak podobně.
0: A jo, věci. A to by mě taky zajímalo se dozvědět, jaký mě čekají vlastnosti. To byste mě mohl z toho něco přečíst.
1: No to já vám rád přečtu, pojďte, já vám to, když vás to zajímá,
2: jistě. No jo, pak mě to nezajímalo, to no, víte, že jo.
1: Posaďte se tady a já vám
0: samozřejmě, přečtu. Že je to zajímá, člověk taky rád někdy nakoukne sám do sebe, že jo. Poněvadž lidi se neznají, víte, ale lidi jsou potvory, vám řeknu.
3: Myslíte?
0: Věřte mi to, já to vím podle sebe.
3: Tak, já vám teda přečtu, ale napřed mi řekněte, kdy jste se přesně narodil?
0: No tak přesně to bylo, to vím náhodou přesně, protože to přesně na den mých narozenin, víte? A je to přesně 6. září, nějak po obědě, myslím, že to bylo, nebo po kafi, nebo tak, tak nějak.
3: To jste, myslím, bík.
0: Cože jsem?
3: Bík, myslím, že budete.
0: Bík? Jako bejk, já?
3: No.
0: No
4: tak to bych ani neřekl, snad za mladá ještě, že jo, ale... Dneska už, pak to už to
3: ne... Počkejte, ne, vy, myslím, budete pana.
0: Pana, já?
3: No jo, určitě jste pana.
0: Prosím vás, to už korné. Jsem byl 3x ženatej, prosím vás.
3: Ale ne, pana to znamená jako, že jste se narodil ve znamení pany, víte?
4: Jo, takhle, no tak to je možný, jo, no ale tak... jak se tohle znamení ke mně dostalo, to teda nevím, co se...
1: Tak napřed se podíváme, co tady stojí o vaší minulosti.
0: Ano, jako zřívěška, že jo?
1: Jo, tak tady stojí, že vy jste například jako dítě a chlapec mýval hodně smůly a teprve ve vašich 20 letech se vám tato smůla protrhla.
0: No jo, a víte, že by to mohlo souhlasit tohleto?
3: Jo.
0: Smůlu, no podívej se, já pocházím z chudé rodiny, že jo? Já jsem například za války jsem spal s mým bratrem v jedné posteli, ve dvou jsme spali.
3: No tak to by mohlo být ono.
0: No vidíte, a teprve později, že jo, se naštěstí můj bratr oženil, takže jsme pak teprve spali ve třech, že jo?
3: No tak tohle není zrovna typický příklad.
4: No, ale tak trochu přece jenom, víte?
3: No tak pro změnu se teďko podíváme do přítomnosti třeba, jo? Tak no. Tadyhle například stojí, že vy jste teď v nějakém smolném období.
0: No jo, no to je pravda. Mě teď fackuje jedna smůla za druhou.
1: No jo, a taky tu stojí, že byste teď v tomto období nikomu neměl nic půjčovat.
0: Půjčovat nic?
1: No.
0: Tak jo, počkejte, no jo. To je pravda. No vidíte, to jsem měl vědět dřív, tak se mi tohle nestalo.
3: Co pak, půjčil jste někomu peníze?
0: Ale peníze ne, no ale půjčil jsem kamarádovi na 14 dní manželku, víte? A když mě ji vrátil, tak vám neměl ani korunu.
3: No takhle to tu není míněno.
0: No ale ten směr to má, víte, tak trošku. No a to mě zajímalo, co tam ještě všecko o mě teďko stojí.
1: Stojí tady ledacos například.
0: No.
1: Taky tady stojí, že by se vám v tomhle období mohlo nějaké onemocnění stát nebezpečným.
0: Onemocnění?
1: No jo.
0: No jo, vlastně ano, to taky souhlasí, onemocnění.
3: Jo, vy jste teď něco s onemocněním nebezpečného prodělal.
0: No ano, já jsem nebezpečně, jsem onemocněl na rýmu.
3: Dejte pokoj.
0: No jo.
3: Dostal jste rýmu.
0: Dostal jsem onemocnění rýmy, ale nebezpečně, víte? No představte si, já jsem měl z rýmy, jsem měl tady úplně rozříznutý čelo.
3: A dejte pokoj, z rýmy rozříznutý čelo.
0: Z rýmy, ano.
3: Jak je to možný?
0: No smůla, no. Já jsem takový smolář, no podívejte, když někdo má rýmu, že ho může kejchat, jak chce, nic se mu nemůže stát, jo?
3: No co by se mu taky mělo stát při kejchnutí?
0: No vidíte, a já jsem kejchnul akorát ve chvíli, když jsem stál před skleněnýma dveřma.
3: No jo, no tak to teda je opravdu smůla.
0: No vidíte, to souhlasí všecko. No to by mě, ale to nebylo všecko, to se mi stala ještě jedna taková věc.
3: Taky s onemocněním?
0: Taky, ale zase ne s rýmovým, nýbrž se zubním, víte, zubní onemocnění. Zkrátka jsem se, chtěl jsem si dát vytrhnout zub, víte? No. A jeden známý mě poradil, řekně, že zná takovou metodu, jak si ten zub člověk může vytrhnout sám.
1: A kde víte? Pak to je lepší jít k doktorovi?
0: No jo, no víte, a on povedal, že si má vzít takový provázek, s tím jedním koncem přivázat ten zub, říkal, ten druhý provázek, ten druhý konec přivázat na kliku otevřených dveří, víte? A pak povídá jednoduše, dveře přibouchneš a zub je venku, víte?
1: No, takovýhle rady jde, pán.
0: No, vidíte, a já to jsem tak udělal, přivázal jsem ten zub tak a na druhou, na tu kliku a zrovna, když jsem ty dveře přibouch, tak přišla do dveří manželka.
1: Jej, a co bylo?
0: Ale co bylo, co mám povídat, já tam ten zub mám furt ještě. A manželka má tady vepředu všechny venku.
1: No, to je vidět, že máte to smolný období, no. Počkejte, ještě tady koukám. Tady například stojí, a to si radši taky dejte pozor, že by vám nějaké špatné pochopení mohlo přinést velkou nepříjemnost.
0: Špatný pochopení?
1: Jo.
0: No jo, vlastně ano, to se mi taky stalo to už.
1: Nějaká nepříjemnost?
0: No ano, to jak tohle souhlasíte, neuvěřitelné.
1: A jaká nepříjemnost se vám stala?
0: No představte si, byl jsem pozvaný na takovou party jako,
1: jo.
0: Víte?
1: Jo.
0: No, dostal jsem pozvánku a na té pozvánce stálo prostě, že se koná ta party a tak a že se tam má přijít jenom s bílou kravatou. Víte?
1: Jo, takovej nějaký originální nápad,
0: no,
1: víte?
0: No, originální, divný, takový hloupej nápad. No nic, já jsem si tu bílou kravatu koupil, víte, a šel jsem tam, jak to stálo na té pozvánce, že jo, stálo tam jenom s bílou kravatou.
1: No.
0: A já vám tam přijdu s tou bílou kravatou a všichni ostatní tam byli oblečený.
1: No. No to je právě to, co jste špatně pochopil.
0: No asi, že jo. To by mě zajímalo, co tam všechno ještě za mě čeká.
1: No já, jestli chcete, já vám tu přečtu ještě ledacos, abyste věděl, na čím máte dávat pozor.
0: No jo, ale počkejte, teď koně moment, mě nějak rozbolelo břicho, já totiž to budu mít asi z toho koně, já nevím.
1: Z koně? Vy jste jet nějakého koně?
0: Ale ne, já jsem ho nejet, já jsem ho ošetřoval a krmil a tak.
1: A z toho vás bolí břicho?
0: No jo, ale tak bylo, tak já byl u známých a oni tam mají koně a ho krmila, tak. Vy jste nevěřil, jaký kůň, jaký to je záludný zvíře.
1: Prosím vás, kůň záludný?
0: Ano.
1: A co se vám přihodilo?
0: Ale já nevím, jestli vám to stačí dovyprávět. No zkrátka jsem toho koně krmila tak a koukám, on takový byl nějaký smutný a tak nafouklej, víte, nic nežral, taky už dlouho nepustil žádnou koblihu na zem. No já jsem to řekl tomu mimo známému, že to je nafouklej a to s tou koblihou a tak. Ne. A on mi dal takový prášek a řekl mi, abych si ten prášek dal takhle do ruky, víte, abych si ho nasypal do ruky, tu ruku, abych dal koni takhle to před čumák a fouknul do toho, víte?
1: Jo.
0: No já jsem, já budu muset jít, já
1: to... No, počkejte, dopovídejte to, když už jste začal.
0: No já jsem to tak udělal, zkrátka dal jsem tu ruku, já co vám mám povídat, a přišel domů a běhavku a strašný, no to je bolení strašný.
1: A jak
0: no,
1: je to možný a z čeho?
0: Ale z čeho, ten kůň fouk dřív.

Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den, na dva schladil city. Ukončity Juarezové. Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru v kožený čapce a v umělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějaký bandita, jenže moje paměť se stále ještě nechytá. Film o sedmi statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz? Calvera, no ne? Buenos Dias, odkdy pak jezdíš městskou dopravu? Víš, chlapče, povídá ten grázl, nejraději bych na něj jazyk vyplázl, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyl jenom podkovy. Jo, kdybych měl v rukou justici a malou policejní stanici,

Můj kolektiv dneska těžko schrastí práci, tancování v malém už se nevyplácí, nestojí za námi odbory a tak. Ze světa teď sice přišlo dosti žrádla, ale když já byl na letišti, tak přistávala obinadla, a tak teď po večerech stojím v metru jako saniťák. Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu řídnou naše řady. A je nás vlastně stále míň a míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako spláten kin.

Calvera sice mluvil otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce bylo brzy jako led. A moje žluč jako vzpěněná řeka, povídám Calvero, končita čeká. Jsem americký agent, pomodli se naposled. Jo, kdybys měl rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách si mohl chodit po kraji. Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje tuto zem?

nakonec nic na tom není. Zbalit pár cajků a jít, u přátel nalézt pochopení. Seš tulák a co víc můžeš chtít.

0: Dvora na country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

černou mou. A můj koň už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. Kůň už nemůže hapat, schromil ho ten věčnej chvat. Vítr stopy ničí, jako ráno sem. Tak se nocí probíjí, zláhle brandy popíjí. A jen 3 míle mi zbývají, Maria. A jen 3 míle mi zbývají, Maria. V dálce světla zaplály, to mý oči hledali. Podíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Masedlo si hlavu dát, už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann.

našli za pár dní, ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát, proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.